for the dogs, them, you know?

0: a leis an brosas. Bé creduint greib árap aonaithe ríthátach an cogad domhanda eile a chosc a bhuan le an dúthreacht a bhí acé i le aontacht na háirpa. In ainneoin gach ar chail sí le ling an chogaig ní raibh aon olcacid an Ghearmáin. Ina áid san bhí sí páirteach sa chine a aontú na Ghearmáine a úsáid mar chlí chun cadmhamh agus aontacht a spreaga idir láir agus iarthar na háirpa. Spreagann ciste sanam a aontú na Ghearmáine a ráchógáil idir rialtais. Cean amháin fé aontas polaitiúil agus cean eile fé aontas ach na miachas airgeadaíochta. Mar chlóosú ar an dara cógáil tháil a cruinniú mullaigh Maastricht ag deireadh 1901. Aitir aontaíodh cura bhfeidhm chonra Maastricht, an chonra linar bunaíodh an taontas. Mórócht ar an pharlamint na háirpa, chun síos an aontas, feachtasóir gunna an rith imítchais, agus cosantóir cheartan na mann. Tá teachtaracht féhaná agus féin rith imítchais fós ábharthe sa látá na bhán. Is mar sin a leabhar Antonio Tajani, iarrócht ar an pharlamint na háirpa fúthaí. Cailg Simón Véil ina tig féin ar an druchúlád bhí an bheithamh 2016 agus i néimlíonthe sa 8 díis. Go dtí deireadh saol fríd siar san na siocháine, na haontachta agus cheartta an duine. Dhéan sí tuairimí polaitiúile, ideolaíochtaí agus tíortha éagsúla a thuaidh le chéile. Go dtí an látá na bhonn is léiríí ar bhanna an aontais orpaig, aontaithe san éagsúlacht. Sé Uair Páil Radio, Radio Gréasáin Pharlamint na Háirpa a chur an podcast sa de láthair.
1: Európskega parlamenta ne sestavljajo samo poslanci. Tej ogromni instituciji se v resnici skriva na tisoče oseb, ki si vsak dan prizadevajo za dostopnejšo, bolj funkcionalno in preglednejšo Evropsko unijo za evropske državljane. Pri tolikšnem številu posameznikov pa lahko to vrstna institucija hitro postane neobvladljiva, zato so upravni organi, kot je predsedstvo, še toliko pomembnejši. Poleg konference predsednikov je predsedstvo eden od upravnih organov Evropskega parlamenta. Sestavljajo ga predsednik Evropskega parlamenta, 14 podpredsednikov in 5 kvestorjev, ki jih parlament izvoli za obdobje 2,5 leta z možnostjo podaljšanja. Če je izid glasovanja v predsedstvu neodločen, odloči glas predsednika Evropskega parlamenta. Pri tem imajo kvestori posvetovalno vlogo, kar pomeni, da lahko predsedstvo priporočijo izbiro, ne morajo pa glasovati. Predsedstvo opravlja številne upravne in finančne naloge v parlamentu. Pristojno je za vse zadeve, ki so povezane z notranjim delovanjem parlamenta. Določa proračun parlamenta in odloča o vseh upravnih, kadrovskih in organizacijskih zadevah. Predsedstvo med drugim nadzoruje nepremičninsko politiko institucije, ureja nadomestila in povračila stroškov za javne uslužbence ter pripravlja smernice parlamenta, na primer v zvezi z delom na daljavo. Obravnava tudi zahteve v zvezi z vodenjem sej in lahko odobri seje odborov ali delegacij zunaj običajnih delovnih prostorov. Pripravi tudi okvirni načrt izdatkov parlamenta. Poleg tega določi zneske, ki se dodelijo političnim strankam v Evropskem parlamentu in čas, ki je zanje predviden na plenarnih zasedanjih. To pa še ni vse. Predsedstvo imenuje tudi generalnega sekretarja, vodi upravo parlamenta, določi sestavo in organizacijo generalnega sekretarjata ter imenuje visoke uradnike. Predsedstvo se praviloma sestane dvakrat na mesec. Zapisniki predsedstva se prevedajo v 24 uradnih jezikov, nato pa se natisnejo in razdelijo vsem poslancem, ti pa lahko predsedstvo zastavijo vprašanja o njegovih dejavnostih. To je bil prispevek Evropskega parlamenta. Več podkastov je na voljo na Radio Europarl, spletnem radiju Evropskega parlamenta.
2: Pilote de ligne, marin, chauffeur de taxi, camionneur, vous êtes-vous déjà demandé pourquoi ces métiers sont généralement considérés comme des métiers d'hommes? Cela n'est pas surprenant. L'industrie des transports reste fortement victime des stéréotypes de genre. D'après une étude de 2020, les femmes représentent en moyenne un employé sur 7 dans les différents secteurs des transports. Les inégalités de genre y sont profondément ancrées et cela doit changer.
3: Vous écoutez le programme « Mettre la barre plus haut, mieux légiférer ». Dans cet épisode, nous aborderons la façon dont le Parlement européen s'efforce de lutter contre les inégalités de genre dans le secteur des transports.
2: Pour quelles raisons y a-t-il si peu de femmes dans le secteur des transports ? Principalement à cause des stéréotypes de genre. Les préjugés persistent. On pense encore qu'il existe des métiers d'hommes et des métiers de femmes. Prenons l'exemple des camionneurs. Le secteur des transports est connu pour ses mauvaises conditions de travail et ses contrats précaires. Les horaires n'offrent guère de flexibilité et sont rarement adaptés aux besoins des femmes en ce qui concerne l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Les salaires sont généralement bas et il y a peu de possibilités d'évolution et de formation. De plus, les conditions de travail ne sont pas sûres et les équipements de sécurité manquants. Cela peut contribuer à chasser les femmes de ce secteur. La situation est aggravée par l'absence de protocoles et de procédures adéquats pour lutter contre le harcèlement sexuel.
3: Une étude de 2021 du Parlement européen confirme que le secteur des transports reste relativement peu attrayant pour les femmes. Le problème est particulièrement inquiétant car la pandémie de Covid-19 a aggravé la pénurie croissante de main-d'œuvre dans ce secteur. D'après une autre étude de 2021, l'Union européenne connaît actuellement une pénurie de 400 000 conducteurs de camions. La situation devient critique. De la même manière, on constate un manque général de conducteurs de bus et de chauffeurs poids lourds dans le monde. Selon les résultats de ces études, le secteur du transport routier souffre particulièrement de cette pénurie de travailleurs, ce qui pourrait entraîner une hausse des prix du transport.
2: Qu'en est-il des autres secteurs des transports ? La situation est globalement la même. Alors que la majorité des femmes qui travaillent dans le secteur sont employées du transport terrestre, elles représentent moins de 15% de la main-d'œuvre. En comparaison, les femmes représentent 42,5% des effectifs du transport aérien, notamment car elles composent une grande partie du personnel de cabine. Dans les secteurs des transports par voie d'eau, seul un employé sur 5 est une femme. La plupart d'entre elles travaillent sur des bateaux de croisière et des ferries.
3: Dans certains de ces secteurs, la proportion de femmes évolue. Les chiffres sont en légère augmentation, ce qui est prometteur bien sûr, mais reste clairement insuffisant. Mais que peut-on faire au niveau européen pour rétablir l'équilibre ?
2: Tandis que les politiques dans le domaine de l'emploi relèvent de la compétence de chaque État membre, les actions de l'Union peuvent compléter les dispositions nationales. Nous pouvons citer l'exemple de l'initiative intitulée « Les femmes dans les transports, plateforme de l'Union pour le changement », lancée en 2017 par la Commission européenne. Cette plateforme permet d'échanger sur les meilleures mesures et pratiques pour encourager l'embauche des femmes dans le secteur des transports et garantir l'égalité des chances. En parallèle, la Commission a proposé de nouvelles règles sur l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Elle souhaite également des horaires de travail plus flexibles. L'objectif ? Améliorer l'accès des femmes aux emplois rémunérés et faciliter un partage plus équitable des tâches familiales entre les hommes et les femmes.
3: De plus, la Commission européenne affirme dans sa stratégie en faveur de l'égalité entre les hommes et les femmes qu'une perspective d'égalité de genre devrait être intégrée dans les politiques de l'Union. Elle précise aussi que des contrôles seront réalisés pour s'assurer que les programmes financés par l'Union respectent cette perspective de genre. La stratégie mobilité durable et intelligente de la Commission souligne les nouvelles possibilités liées à la transformation numérique du secteur des transports. Elle est synonyme de meilleures conditions de travail et d'emplois de meilleure qualité, qui pourrait donc attirer davantage de femmes. La Commission a aussi promis de formuler des recommandations pour la transition vers l'automatisation et la numérisation, afin de modérer leur impact sur l'ensemble de la main-d'œuvre des transports, en particulier sur les travailleurs peu ou moyennement qualifiés dont l'emploi pourrait être menacé. En mars 2021, la Commission a répondu aux appels répétés du Parlement européen et du Conseil, en proposant une directive qui vise à encourager l'égalité des rémunérations entre les hommes et les femmes pour un même travail, grâce à la transparence salariale.
2: Qu'en est-il du rôle du Parlement européen ? Les députés sont bien conscients du problème et font pression sur plusieurs fronts, pour réduire les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes, mettre fin à la discrimination fondée sur le genre et éliminer les stéréotypes sexistes.
3: En 2020, des négociations ont abouti à la modification du règlement relatif au secteur des transports, qui fixe des limites maximales de temps de conduite et des exigences minimales pour des périodes de repos. Au cours des échanges, le Parlement a insisté sur la nécessité de fournir aux conducteurs un hébergement de qualité et respectueux de l'égalité entre les genres, ainsi que des installations sanitaires et de couchage adéquates aux aires de repos. En 2020 et 2021, le Parlement a organisé des semaines européennes de l'égalité entre les hommes et les femmes. Elles ont contribué à l'objectif de l'autonomisation des femmes et de l'égalité entre les genres. Cela a conduit à une meilleure perception et une reconnaissance accrue de l'importance de l'intégration de la dimension de genre dans tous les domaines d'action, y compris les transports.
2: En janvier 2022, la Commission des droits des femmes et de l'égalité des genres et la Commission des transports et du tourisme du Parlement européen ont organisé une audition conjointe sur le thème « Des transports européens qui fonctionnent pour les femmes et grâce aux femmes ». Elles ont souligné le manque de données par genre à travers les États membres. Les commissions ont recommandé d'encourager l'amélioration des normes sociales au niveau de l'Union afin d'augmenter la part des femmes travaillant dans le secteur des transports. Elles proposent d'y parvenir aussi en introduisant des mesures permettant aux employés d'avoir un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée, ainsi qu'en investissant dans des programmes d'éducation et de formation spécifiques susceptibles d'attirer les femmes dans des emplois liés au transport. L'année dernière, une étude séparée réalisée pour le Parlement sur la relance des transports et du tourisme dans l'Union après la Covid-19 est parvenue aux mêmes conclusions. Elle conseille la mise en place de conditions qui répondent aux exigences de conductrices de camions en ce qui concerne de meilleures normes sociales, des places de stationnement sûres et sécurisées, des lieux de repos adéquats et des mesures visant à améliorer l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée.
3: Ces dernières années, la question de l'égalité entre les hommes et les femmes au sein de l'Union a fait l'objet d'une attention croissante, y compris la faible représentation des femmes dans le secteur des transports. Des stratégies et des législations européennes adoptées récemment s'efforcent de renverser la vapeur. De son côté, le Parlement européen a contribué à maintenir ce sujet au premier rang des priorités politiques de l'Union. L'attention grandissante portée aux questions de genre dans le monde du travail commence lentement à faire une différence dans le secteur des transports. La lutte systématique contre les inégalités entre les hommes et les femmes, tant dans le cadre de l'action que du financement de l'Union, devrait inciter davantage de femmes à occuper un emploi dans ce secteur économique vital.
2: Cette émission vous est présentée par le Parlement européen. Retrouvez davantage d'informations sur le site de son think tank.
4: Lux, den europæiske publikumsfilmpris 2026. De fem nominerede film til Lux, den europæiske publikumsfilmpris 2026 er Christie, Death, It Was Just an Accident, Love Me Tender og Affektionsværdi. Christie er et drama, der er skrevet og instrueret af den irske filmskaber og fotograf Brendan Canty. Christie og Shane er to fremmedgjorte brødre, der har haft en vanskelig barndom i plejesystemet. De befinder sig pludselig under samme tag og må nu forlige sig med deres fortid, da Christie skal træffe beslutninger om sin fremtid.
5: Do you have any idea what you've thrown away, boy? You're never gonna get a foster home like that again.
6: You're Shane's brother, aren't you?
7: I am, yeah.
4: Filmen havde verdenspremiere på den internationale filmfestival i Berlin, Berlinalen, i februar 2025, og den vandt Grand Prix i den ungdomsfokuserede Generation 14 Plus sektion. Den vandt også prisen for bedste irske film på Galway Film Fly i juli 2025. Death er et spansk drama fra 2025, der er skrevet og instrueret af Eva Libertad. Filmen er en fortsættelse af kortfilmen af samme navn, som blev nomineret til en Goya-pris i 2023. Angela er en døv kvinde, der arbejder på landet i Spanien. Hun venter barn med sin hørende kæreste Hector. Under sin graviditet bliver hun angst for moderskabet og for, om hun vil være i stand til at kommunikere med sin datter. Parret kommer i krise, da pigen bliver født, for Angela skal finde ud af, hvordan hun kan opdrage sin datter i en verden, der ikke imødekommer hendes egne behov.
8: Lia.
9: Bonito. Un poco modernillo.
8: Hey.
4: Filmen havde verdenspremiere på Berlinalen i 2025, hvor den vandt Panorama Audience Award for bedste spillefilm og en Art Cinema Award, der uddeles af Confédération Internationale de Cinéma d'Art DC. It Was Just an Accident er en thriller fra 2025, der er skrevet og instrueret af den iranske instruktør Jafar Panahi. Det er en samproduktion mellem Iran, Frankrig og Luxembourg. Midt om natten ankommer en beskadiget bil til mekanikeren Wahids værksted. Han hører noget, der får ham til at tro, at føreren af bilen er den regeringsembedsmand, der har tortureret ham. Men da han aldrig har set torturbødlens ansigt, kan han ikke være sikker på, at det er ham.
6: نیم ساعت پیش چکش کردم، الان فقط باید منتظر باشی.
7: تا کی باید منتظر باشیم؟
6: تا وقتی که بهوش بیا.
7: چه فرقی میکنه بابا؟ چه بیهوش چه باهوش، یارو میخوایم بکنیم تو گور.
10: حق داره بدونه چرا گرفتیمش.
4: Filmen havde verdenspremiere i hovedkonkurrencen på filmfestivalen i Cannes i maj 2025, hvor den vandt Guldpalmen. Love Me Tender er et fransk drama, der er skrevet og instrueret af Anna Kavazinoff-Combe. Clémence er en kvinde, der har været separeret fra sin mand Laurent i flere år. De har fælles forældremyndighed over deres søn Paul. Men da Clémence fortæller Laurent, at hun er begyndt at date kvinder, forsøger Laurent at forhindre hende i at se sin søn.
11: Là, on peut y aller comme ça?
12: Bah oui, comme ça. Allez, vous avez deux heures. Profitez, hein. Filez, filez.
4: Simon Bobby, Simon B. Filmen havde verdenspremiere i En Certain Regard-sektionen af filmfestivalen i Cannes i 2025. Ved samme festival var den også nomineret til Queer Porn-prisen. Affektionsværdi er et komediedrama instrueret af den dansk-norske filmskaber Joachim Trier. Efter deres mors død må søstrene Nora og Agnes forholde sig til deres far Gustav, en tidligere berømt filminstruktør, der forlod dem, da de var børn. Nora er nu en karrierefokuseret teaterskuespiller, mens Agnes har valgt et mere konventionelt familieliv. I håbet om et comeback planlægger Gustav at lave en film, der er baseret på hans egen mors tragiske liv, der var præget af traumer fra 2. verdenskrig. Da Nora afviser at spille hovedrollen, kaster han i stedet en Hollywood-stjerne. Gustav forsøger med filmen at genvinde sin professionelle status. Men kan han reparere forholdet til sine døtre?
13: Han er ikke her for året med salget, jeg troede jo det her, men... Ja, nu har vi sett projekt.
14: Hva sa du?
13: Nei, det er jo en bra ting da, egentlig, men han skal lage film igjen.
14: Hvilke projekt da?
13: Det er det han snakket med dig om.
14: Min film? Den han skrev til mig?
13: Ja, den du ikke ville spille i.
4: Filmen havde verdenspremiere i hovedkonkurrencen på filmfestivalen i Cannes i 2025, hvor den fik stor anerkendelse og vandt festivalens næstmest prestigefyldte pris, Grand Prix. Filmen er blevet valgt som den norske kandidat til en Oscar i 2026 i kategorien Bedste Internationale Film. De fem finalister til Lux-prisen er udvalgt af et panel bestående af europæiske filmeksperter, der hvert år udpeges af koordinatorer fra Europaparlamentets kultur- og uddannelsesudvalg. De nominerede film vil blive vist i biografer i hele EU med undertekster på EU's 24 officielle sprog, oversat af Europaparlamentets oversættelsestjeneste. Publikum kan derefter bedømme filmene med op til 5 stjerner på Lux-prisens platform til formålet. Vinderen vælges i fællesskab af medlemmerne af Europaparlamentet og offentligheden, i det deres bedømmelse hver tæller 50%. Vinderfilmen bekendtgøres i april ved en særlig prisoverrækkelse i Europaparlamentet. Lux, den europæiske publikums filmpris, sætter fokus på film, der beskæftiger sig med aktuelle, sociale og politiske temaer. Prisen har til formål at øge bevidstheden om sociale, politiske og kulturelle spørgsmål i Europa. Europaparlamentets oversættelsestjeneste har oversat og undertekstet alle 5 nominerede film for døve og hørehæmmede på de 24 officielle EU-sprog. Denne podcast er produceret af Europarl Radio, Europaparlamentets webradio.
1: Transatlantický obchod s otroky je temnou a bolestivou kapitolou lidských dějin. Trval přes 400 let a postihnul více než 15 milionů lidí. Byl součástí takzvaného trojúhelníkového obchodního systému mezi Evropou, Západní Afrikou a Amerikou. Sice byl na počátku 19. století zrušen, přesto můžeme vnímat jeho následky i v současnosti. Rasistické ideologie, kterými lidé ospravedlňovali obchod s otroky a udržovali ho v chodu, pořád sytí dnešní diskriminační postoje a chování. V tomto podcastu si připomínáme oběti otroctví a transatlantického obchodu s otroky. Ptáme se, jak tato temná kapitola historie ovlivňuje náš současný svět a společnost. Nejdřív si uděláme malý výlet do minulosti. V 18. století bylo Haiti, ostrov v srdci Karibiku, francouzskou kolonií. Zotročení Afričané, kteří pocházeli především ze západu kontinentu, tu byli vystaveni nepředstavitelným útrapám. Zažívali hodiny dřiny, zranění, nemoci, násilí, také byli často podvyživení. V této době se i na Haiti dostaly ideály francouzské revoluce. Rovnost, svornost, bratrství. A probudili u místních lidí touhu po svobodě. Kolonie se však stala místem bojů, kde se proti sobě postavily konkurenční koloniální mocnosti, které podporovaly různé frakce a prosazovaly své vlastní zájmy. V této pohnuté době zde v letech 1791 až 1804 probíhala revoluce. Jejím vůdcem se stal bývalý otrok Toussaint Louverture a vedl své souputníky na cestě za svobodou a nezávislostí. Revoluce se zdařila. Haitský lid získal na Francii nezávislost a Haiti se stalo první zemí založenou bývalými otroky. Tento dějinný okamžik nejenže znamenal konec otroctví na Haiti, ale měl odezvy i daleko za jeho hranicemi a nakonec přispěl ke zrušení otroctví jako takového. A teď se vrátíme zpět do současnosti. Každý rok si 25. března připomínáme oběti otroctví. To je den, který OSN vyhlásilo za Mezinárodní den památky obětí otroctví a transatlantického obchodu s otroky. Vzpomínáme na krutost, která otrokářství provázela a vzdáváme poctu těm, kteří kvůli obchodu s otroky trpěli a zemřeli. Nabízí nám příležitost, abychom mladé lidi varovali před nebezpečím rasismu a předsudků. Generální tajemník OSN Antonio Guterres se k tomu vyjádřil jasně.
15: Millions of African children, women and men were trafficked across the Atlantic.
1: Miliony afrických dětí, žen a mužů byly prodány jako zboží přes Atlantik. Vyrvali je z jejich rodin a z vlasti, rozvrátili jejich komunity, jejich tělo bylo bráno jako komodita a bylo jim upíráno samotné lidství. Dějiny otroctví jsou příběhem utrpení a barbarství, v němž se lidstvo předvedlo ve své nejstrašnější podobě. Najdeme v nich ale také příběhy dechberoucí odvahy, kdy se jednotlivci zachovali jako skuteční hrdinové. Počínaje samotnými zotročenými lidmi, kteří se postavili nepředstavitelným překážkám, až po ty, kteří bojovali za zrušení otroctví a nebáli se proti zločinnému systému otevřeně vystoupit. Stopy transatlantického obchodu s otroky však můžeme vnímat dodnes. Od staletí koloniálního vykořisťování můžeme nakreslit přímou spojnici k současným sociálním a hospodářským nerovnostem. Snadno rozpoznáme i rasistické výroky, které s oblibou používají ti, kteří znovu oživují šovinistické ideje o nadřazenosti bílé rasy, chtějí racionalizovat obchod s otroky a omlouvat jeho nehumánost. Je na nás všech, abychom proti pozůstatku otroctví v podobě rasismu bojovali. V boji proti rasismu a předsudkům je naprosto zásadní vzdělávání. OSN proto přikládá velký význam vzdělávacím iniciativám, které budoucí generace učí o příčinách a důsledcích otroctví a předává zkušenost, kterou si lidstvo z tohoto temného období odneslo. Pokud máme lidi úspěšně vzdělávat a chceme, aby o tomto tématu věděli, musíme používat vhodný slovník. Proto historikové v posledních letech přestali používat slovo otrok a místo něj zavedli výraz zotročení lidé. Poukazují tím na to, že se otrokářský systém pokusil svým obětem odepřít samotnou lidskost. OSN spustilo různé iniciativy, které zkoumají dějiny a dopad transatlantického obchodu s otroky a otroctví na celém světě. Patří mezi ně projekt UNESCO Roots of Enslaved Peoples, čili Cesty zotročených národů, který byl spuštěn v roce 1994, nebo právě březnový Mezinárodní den památky obětí otroctví a transatlantického obchodu s otroky. Kromě toho OSN vyhlásila roky 2015 až 2024 za Mezinárodní dekádu lidí afrického původu. Cílem je řešit problémy, s nimiž se lidé afrického původu stále setkávají, například systémový rasismus či diskriminaci.
16: Projekt má proto prosazovat respekt k lidským právům, vyzdvihnout přínos lidí afrického původu a zlepšit právní rámec pro boj proti rasismu.

0: červnu 2020 Evropský parlament jako první mezinárodní instituce uznal otroctví a transatlantický obchod s otroky za zločiny proti lidskosti. V usnesení, které přijala velká většina europoslanců, vyzvali orgány Evropské unie a členské státy, aby oficiálně uznali nespravedlnosti, k nimž v minulosti došlo, a zločiny proti lidskosti, jež byly spáchány na černošských lidech a lidech jiné barvy pleti. I v tomto usnesení hraje významnou roli vzdělávání. Mimo jiné doporučuje, aby byla do školních osnov zařazena historie černošských lidí a lidí jiné barvy pleti. Kromě toho, Evropská síť proti rasismu ve spolupráci s poslanci Evropského parlamentu a Evropskou komisí pořádá každoročně kolem 25. března Týden boje proti rasismu. Ten má mimo jiné zajistit finanční, sociokulturní a psychologické odškodnění pro potomky těch, kteří otroctvím prošli. Dějiny otroctví a jeho přetrvávající rasistické následky ovlivňují i současnou společnost. Je zásadní připomínat si minulost i bojovníky, jako je Toussaint Louverture, kteří se postavili otroctví nejen na Haiti na odpor. Evropská unie i mezinárodní společenství proti rasismu dál bojují. Dbají na zvyšování povědomí o něm a prosazují rovnost. Díky vzdělávání a spolupráci doufáme vytvořit inkluzivnější a spravedlivější společnost pro všechny. Tento pořad pro vás připravil Evropský parlament. Více podcastů si můžete poslechnout na Europarl Radio, internetovém rádiu Evropského parlamentu.
1: Sellest, kuidas Brüsselis ja Strasbourgis Euroopa Liidu õigusakte vastu võetakse, kuuleme tihti. Aga mis saab siis, kui neid rikutakse? Või kui liikmesriigid ei saa mõne õigusakti tähendusest ühtmoodi aru? Sellistel juhtudel tõttab appi Euroopa Liidu kohus. Euroopa Liidu kohtu töö on tagada, et kõik liikmesriigid tõlgendaksid ja rakendaksid Euroopa Liidu õigusakte ühtmoodi. See tähendab, et riigid, institutsioonid ja ettevõtjad järgiksid kõik samu reegleid, mis omakorda tagab selle, et liidu kodanike õigused on kaitstud. Euroopa Liidu kohus asub Luksemburgis ja koosneb kahest osast. Esimest nimetatakse Euroopa kohtuks, mis aitab juhul, kui liikmesriikide kohtud kahtlevad, kuidas mõnda Euroopa Liidu õigusakti tõlgendada. Selguse saamiseks võivad nad taotleda Euroopa kohtult nii nimetatud eelotsust. Lisaks vaatab Euroopa kohus liidu institutsioonide või liikmesriikide taotlusel läbi Euroopa Liidu õigusakte, et näha, kas need tuleks tühistada. Samuti jõuavad Euroopa kohtu lauale edasi kaevatud üldkohtu otsused. Üldkohus on Euroopa Liidu kohtu teine osa. Peamiselt tegeleb üldkohus inimeste, ettevõtete ja organisatsioonide kaebustega, mis käivad Euroopa Liidu institutsioonide otsuste kohta. Iga liikmesriik lähetab Euroopa kohtusse tööle ühe kohtuniku. Kohtu koosseisus on ka kohtujuristid, kes aitavad kohtunike sõltumatute arvamustega. Kohtuistungid on avalikud ja tõlgitakse Euroopa Liidu kõigisse 24 ametliku keelde. Euroopa kohus sai alguse Euroopa söe- ja teraseühenduse kohtuna ning selle esimene president oli Itaalia kohtunik Massimo Pilotti. 1952. aastal peetud ametisse astumise kõnes võttis ta kohtus valitseva vaimu kokku nii.
2: I magistrati della corte hanno un'aspirazione sola.
1: Meie kohtunikel on vaid üks püüdlus, näidata, et nad on väärt oma liikmesriigi usaldust. See tähendab, et nad teevad täie pühendumusega tööd ühenduse hüvanguks.
2: Al bene della comunità.
1: Räägime lähemalt, milliste asjade üle Euroopa Liidu kohus otsustab. Esiteks lahendatakse vaidlusi, mis on tingitud sellest, kui liikmesriigid rikuvad liidu õigust. näiteks kui liikmesriik ei rakenda mõnda Euroopa Liidu direktiivi õigesti. Teiseks sekkutakse juhul, kui liikmesriikide kohtud abi paluvad. Näiteks kui Itaalia või Poola kohus pole kindel, kuidas mõnda Euroopa Liidu normi tõlgendada, võivad nad küsida Euroopa kohtult selgitust. Kolmandaks vaatab Euroopa Liidu kohus läbi liidu institutsioonide vastu esitatud kaebusi. Kujutame ette, et Euroopa Parlament või Euroopa Komisjon võtab vastu õigusakti, mis kellegi arvates rikub tema õigusi. Kui kohus kaebajaga nõustub, võib see õigusakti tühistada. Euroopa Liidu kohtu üks tuntumaid otsuseid võeti vastu 2017. aastal. Kohus otsustas, et Uber ei ole mitte ainult digiplatvorm, vaid ka transpordiettevõte. See otsus muutis, millised Euroopa Liidu reeglid Uberile kehtivad. Kuidas see meid puudutab? Euroopa Liidu õigusaktid mõjutavad kõiki meie eluvaldkondi. Alates interneti ostudest ja teises riigis töötamisest, kuni isikuandmete kaitseni. Euroopa Liidu kohus tagab, et neid õigusakte rakendatakse õiglaselt. Kohtuotsused loovad pretsedente, mille alusel kujundatakse nii Euroopa Liidu rände, kliima, tarbijakaitse kui ka teiste valdkondade poliitikat. Nii et kui järgmine kord mõnest Euroopa Liidu kohtu menetlusest või otsusest kuulete, võite olla kindlad, et kohtumajas käib väsimatu töö õigusriigi kaitsmiseks. Saate tõi teieni Euroopa Parlament. Rohkem kuulemist leiate Euroopa Raadio veebisaidilt.
3: Vai pazīst, kādu kam pieder mazs uzņēmums? Ja tā, tad varbūt jau zini, cik grūti ir būt mazajam uzņēmējam. 99% no visiem uzņēmumiem Eiropas Savienībā ir mazie un vidēji uzņēmumi. Mazie un vidēji uzņēmumi, piemēram, maiznīcas, prizādavas, ziedu veikali un grāmatnīcas, ir Eiropas Savienības ekonomikas mugurkauls. Tu klausies raidījumu vērienīgs mērķis labāk likumdošana. Šajā raidījumā pastāstīsim, kā Eiropas Savienība atbalsta mazos un vidējos uzņēmumus. No visiem uzņēmumiem Eiropas Savienībā ir mazie un vidējie uzņēmumi. Tie nodarbina aptuveni 100 miljonus cilvēku un nodrošina vairāk nekā pusi no mūsu iekšzemes koprodukta. Tomēr mazie un vidējie uzņēmumi bieži saskars ar dažādām problēmām, kas apdrauto izdzīvošanu tirgu. Tiem ir jākonkurē ar lieliem uzņēmumiem, jāpārvar liela birokrātija un jātiek galā ar sarežģītām starptautiskām operācijām. Eiropas Savienība palīdz risināt šīs problēmas. Tā zina, ka mazie un vidējie uzņēmumi ir ārkārtīgi svarīgi nodarbinātībai, inovācijai un Eiropas ekonomiskajai izaugsmei. Tāpēc tā aktīvi atbalsta uzņēmējus, kuri uztur Savienības ekonomiku. Palūkosimies, kā Eiropas Savienība praktiski atbalsta mazos un vidējos uzņēmumus. Lai Eiropa kļūtu par pievilcīgāko vietu mazo uzņēmumu dibināšanai, izaugsmei un paplašināšanai, Eiropas komisija 2020. Gadā nāca klajā ar jaunu Eiropas Savienības stratēģiju attiecībā uz maziem vidējiem uzņēmumiem. Ar šo stratēģiju ir iecerēts atbalstīt dažādu lielumu un dažādu nozaru uzņēmumus, sākot ar inovatīviem tehnoloģiju jaunu uzņēmumiem un beidzot ar tradicionāliem amatniecības uzņēmumiem. Tās mērķis ir likvidēt šķēršļus uzņēmēju darbībai, sekmēt digitālo tehnoloģiju izmantošanu un veicināt pārēju uz ilgspējīgiem uzņēmēju darbības modeļiem. Stratēģija tiek īstenota ar dažādām atbalsta programmām. Viena no šādām programmām ir Eiropas biznesa atbalsta tīkls. Neviens uzņēmējs nepaliek bez atbalsta. Eiropas biznesa atbalsta tīkls palīdz mazajiem vidējiem uzņēmumiem pilnībā izmantot savu potenciālu starptautiskā mērogā. Šis tīkls darbojas vairāk nekā 40 valstīs visā pasaulē. Tajā apvienojušies eksperti no organizācijām, kam ir izcila panākuma uzņēmēt darbības atbalsta jomā. Tīkla uzdevums ir sniegt Eiropas Savienības mazajiem vidējiem uzņēmumiem informāciju, konsultācijas un palīdzību visos uzņēmēt darbības attīstības posmos. Tīkls palīdz mazajiem vidējiem uzņēmumiem piekļūt Savienības programmām un fondiem. Tas arī sniedz ieteikumus par to, kā ieviest atjaunojamo energoresursu risinājumus un izmantot jaunas uzņēmēt darbības iespējas. Apmeklē Eiropas biznesa atbalsta tīkla tīmekļu vietni, lai uzzinātu vairāk par tā sniegto atbalstu. Vai apsver iespēju dibināt uzņēmumu, vai esi to tikko nodibinājis? Jaunajiem uzņēmējiem paredzētā Erasmus programma var to palīdzēt gūt pieredzi un attīstīt savas ieceras, kādu laiku pavadot ārvalstīs mazā vai vidējā uzņēmumā, kuru vada pieredzējis uzņēmējs. Tā ir apusēji izdevīga sadarbība, kas dod iespēju gan tev, gan attiecīgajam uzņēmumam atklāt jaunas Eiropas tirgus, atrast jaunas uzņēmējdarbības partnerus un arī jaunas veidus, kā vadīt uzņēmumu. Jau vairāk nekā 30 gadus Eiropas vienotais tirgus ir bijis Eiropas Savienības stūrakmens. Tas ļauj visiem Savienības pilsoņiem brīvi dzīvot, strādāt un ceļot jebkurā Eiropas Savienības valstī. Vienotais tirgus sniedz arī ievērojams priekšrocības uzņēmumiem. Tas nodrošina juridisko stabilitāti, piekļuvi tirgumu, finanšu pakalpojumus, investīciju iespējas un finansējumu. Būtībā tas ir atspēriena punkts Eiropas Savienības uzņēmumiem. COVID-19 pandēmija apliecināja, ka labi funkcionējošs vienotais tirgus ir būtisks mūsu ekonomikas noturībai. Lai uzzinātu vairāk, noklausies raidierakstu Eiropas vienotajam tirgum 30 gadi – sasniegumi un nākotnes izaicinājumi. Tas atrodams vietnē Europarl Radio un platformā Spotify. Pandēmijas apstākļos bija acīm redzams, ka dažās jomās vienotais tirgus vēl nav līdz galam izveidots, un skaidrāk iezīmējās aspekti, kur ir jāuzlabo. Laikā no 2021. Līdz 2027. Gadam no Eiropas Savienības vienotā tirgus programmas tiks piešķirts 1 miljārds eiro, lai veicinātu mazo un vidēju uzņēmumu konkurētspēju un ilgtspēju. Turklāt Eiropas Savienība ir nolēmusi daudz vairāk ieguldīt Savienības uzņēmumos. Būtisks finansējuma iespējas laikā no 2021. Līdz 2027. Gadam piedāvā fonds InvestEU. Šī fonda mērķis ir veicināt investīcijas, inovācijas un darbvietu radīšanu Eiropas Savienībā. InvestEU arī piedāvā finansējumu, kas paredzēts tieši mazajiem vidējiem uzņēmumiem. Reģionālā līmenī vairāk iespējas sniedz Eiropas struktūrālajā un investīciju fondi. Rūpējoties par mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, mēs rūpējamies arī par šodienas un rītdienas darbvietām Eiropas Savienībā. Sazinies ar tuvāko Europe Direct informācijas centru, lai uzzinātu vairāk par to, kāda Eiropas Savienības līdzekļi ir pieejami, lai palīdzētu tavam uzņēmumam attīstīties. Vairāk raidījumu var klausīties Eiropas parlamenta tīmekļa radio Europarl Radio.
4: Lux, il premio cinematografico europeo tal-udjenza 2024. Ir-rebbieħ tal-Lux, il-premju cinematografiku Ewropew tal-udjenza 2024 huwa The Teacher's Lounge. The Teacher's Lounge tad-direttur Ġermaniż Ilke Katak jirrakkonta l-istorja ta' Karla, għalliema żagħżugħa fi skola post-sekondarja, li l-idealizmu tagħha jiddistingwija mill-kollegi tagħha. Meta sensiela ta' serqiet mhux solvuti toħloq atmosfera xejn komda fost l-għalliema, Karla tiddeċidi li tinvestiga.
5: Achtung, fertig, los!
6: Alle, die jetzt noch hier sind, hören genau zu. Wir würden gern einen Blick in eure Portemonnaies werfen. Das Ganze ist natürlich freiwillig, aber wer nichts zu verbergen hat, der braucht sich auch keine Sorgen machen.
7: Wer sitzt hier?
8: Oskar sitzt da.
7: Wo ist dein Portemonnaie, Oskar?
8: Ich hab keins.
9: Und das hier?
7: Freunde, wessen Platz ist das?
10: Ich kann Ihre Empörung sehr wohl verstehen, Frau Nowak, aber Sie wissen nicht, wie lange das hier alles schon so geht. Es gibt an unserer Schule leider Leute, die klauen alles, was sie zwischen die Finger kriegen, und zwar einfach so.
6: Wir haben ja eine Null-Toleranz-Politik und das bedeutet, dass wir jeder Kleinigkeit nachgehen.
7: Ich gehe jetzt hier mit meinem Stift diese Namensliste ab und alles, was du tun musst, ist zu nicken.
4: The Teacher's Lounge rebaħ 5 premijiet fil-premijiet tal-films Ġermaniżi. Barra minn hekk fis-sezzjoni Panorama fil-Festival Internazzjonali tal-Cinema ta' Berlin u rebaħ it-tikketta tal-Europa Cinemas għall-aqwa film Ewropew u l-premju tal-Cinema Art House.
11: Mein Sohn klaut nicht. Wenn er klaut, riech ihm die Beine.
9: Willst du mich an meinen Namen nehmen?
11: Hier werden ganze Existenzen vernichtet, bloß aufgrund irgendwelcher Vermutungen.
12: Schämen Sie sich.
11: Dein Blödsinnismus, den kannst du einfach zu Hause lassen.
13: Was sind das für Meinungsverschiedenheiten?
14: Was im Lehrerzimmer passiert, bleibt im Lehrerzimmer.
4: L-erba finalisti l-oħra kienu 20,000 Species of Bees, Fallen Leaves, On the Adamant u Smoke Sona Sisterhood jew Smoke Sona i-segreti della sorellanza.
15: Il-ħames films intwerew madwar l-Ewropa u l-udjenza setgħu titfa' l-voti tagħha. Il-klassifikazzjoni finali ġiet stabbilita billi naqdu l-voti tal-pubbliku u dawk tal-membri tal-Parlament Ewropew. Kull grupp ikollu 50% tal-votazzjoni. L-AXE, il-Premju Ċinematografiku Ewropew tal-Udjenza, huwa strument li jitfa' dawl u jġenna nirriflettu fuq films li jindirizzaw temi soċjali u politiċi. L-għan tiegħu u li jinkoraġġixxi d-dibattitu fil-waqt li juża l-films bħala għodda biex tgħinna nsaħħu l-identità Ewropea tagħna. Dan il-podcast qed jitwassallek minn Europarl Radio, ir-radju online tal-Parlament Ewropew.
16: Der 1. Mai 2004 war ein Wendepunkt in der Geschichte von 10 europäischen Staaten, die an diesem Tag Teil der Europäischen Union wurden. Diese geschichtsträchtige Zeit war geprägt von Freude, Einheit und grenzenlosen Möglichkeiten. Sehen wir uns genauer an, was damals in Europa geschah.
17: In der Geschichte der Europäischen Union gab es mehrere Erweiterungen. Immer wieder wurden einzelne Staaten in die europäische Familie aufgenommen. Die bislang größte Erweiterung ist jedoch mit Abstand die von 2004. In diesem Jahr bekam die EU 10 neue Mitgliedstaaten. Estland, Lettland, Litauen, Malta, Polen, die Slowakei, Slowenien, Tschechien, Ungarn und Zypern. Nach dieser Erweiterung hatte die EU 25 Mitgliedstaaten. Damals hatte man sogar noch größere Pläne. Das Ziel war eine EU mit 30 Mitgliedstaaten.
16: Aber warum ist diese Erweiterung so wichtig? Nun, zunächst einmal waren in der gesamten Geschichte der EU noch nie so viele Staaten auf einmal beigetreten. Unter den neuen Mitgliedstaaten waren 3 ehemalige Sowjetrepubliken, Estland, Lettland und Litauen. Außerdem 4 ehemalige Satellitenstaaten der Sowjetunion, Polen, die Slowakei, Tschechien und Ungarn, eine ehemalige jugoslawische Teilrepublik, Slowenien und 2 Mittelmeerinseln, Zypern und Malta. Für all diese Staaten war das der Anfang einer Reise, die Zusammenarbeit, Wohlstand und Solidarität versprach.
17: Doch diese Erweiterung bedeutete noch viel mehr als nur eine größere Anzahl an Mitgliedstaaten. Sie zeigte, dass sich die geopolitische Landschaft veränderte. Und zwar auf eine solche Weise, dass die Zukunft von Generationen von Europäerinnen und Europäern dadurch geprägt werden sollte. Durch die Erweiterung verschoben sich die Grenzen der EU in Richtung Osten. Auch wurde dadurch die Rolle der EU als stabilisierende Kraft auf dem europäischen Kontinent gestärkt. Und warum wollten diese Staaten Teil der EU werden? Die EU steht für Demokratie, Freiheit und Möglichkeiten. Viele der neuen Mitgliedstaaten sahen im EU-Beitritt eine Chance, ebenfalls diesen Weg einzuschlagen. Dieser Entwicklung ging der Zusammenbruch kommunistischer Regime in Mittel- und Osteuropa voraus, der den betroffenen Staaten den Übergang zu Demokratie und Marktwirtschaft ermöglichte. Die einzigartige Erweiterung von 15 auf 25 Mitgliedstaaten war der Höhepunkt eines langen Beitrittsprozesses, der zur Wiedervereinigung Europas führte. Eines Europas, das ein halbes Jahrhundert lang durch den Eisernen Vorhang und den Kalten Krieg entzweit gewesen war.
16: Die Erweiterung von 2004 brachte noch in einem anderen Bereich einschneidende Veränderungen mit sich. Plötzlich hatte die EU nicht mehr 11, sondern 20 Amtssprachen. Das brachte eine noch nie dagewesene Herausforderung mit sich. Die 9 neuen Sprachen waren Estnisch, Lettisch, Litauisch, Maltesisch, Polnisch, Slowakisch, Slowenisch, Tschechisch und Ungarisch. Der Übersetzungsdienst des Europäischen Parlaments bekam 9 neue Übersetzungsreferate, denn das Parlament sollte auch in den Sprachen der neuen Mitgliedstaaten zugänglich sein. In den letzten Jahren vor der Erweiterung, als die Beitrittsverhandlungen in vollem Gange waren, besuchten die Sprachmittlerinnen und Sprachmittler im Parlament bereits umfangreiche Sprachkurse, um sich auf die neuen Amtssprachen vorzubereiten.
17: Die Sprachenpolitik der EU und ihre zahlreichen Amtssprachen zeugen von ihrem unermüdlichen Einsatz für Vielfalt und dafür, alle mit einzubeziehen. Eine Sprache ist mehr als nur ein Kommunikationsmittel. Jede Sprache ist ein Fenster zu einer eigenen Welt, das uns den Blick auf die Geschichte eines Landes, auf seine Kultur und seine Identität ermöglicht. Mit Übersetzungen und Verdolmetschungen stellt die EU sicher, dass jede Stimme gehört wird.
16: Auf die 5. EU-Erweiterung im Jahr 2004 mit 10 neuen Mitgliedstaaten folgte 2007 die nächste Erweiterung, bei der Bulgarien und Rumänien Teil der EU wurden. 2013 wurde schließlich auch Kroatien Mitglied der Europäischen Union. Heute, 2 Jahrzehnte nach der großen EU-Erweiterung, sind ihre Auswirkungen noch immer in der gesamten EU spürbar. Und immer noch steht die EU für Hoffnung, Fortschritt und Zusammenarbeit in einer Welt, in der Veränderung die einzige Konstante ist.
17: Noch mehr Podcasts bietet Ihnen Europal Radio, das Internetradio des Europäischen Parlaments.
9: Vitajte. Volám sa Luboš a som odborník na jazyky a interkultúrnosť pre Slovenčinu na prekladateľskom oddelení Európskeho parlamentu, ktorý je najväčším mnohojazyčným parlamentom na svete. Na našom oddelení sa každý deň prekladá do všetkých 24 úradných jazykov Európskej únie. To znamená, že neprekladáme iba do najväčších jazykov, ako sú angličtina a francúzština, ale aj do írčiny, malčiny, lotyštiny, estónčiny a mnohých ďalších, vrátane slovenčiny. Vychádzame pritom z toho, že demokracia znamená aj rešpektovať jazykovú rozmanitosť. Môžu sa v Európskej únii naozaj uplatniť aj jazyky, ktorými hovorí menej ľudí? Odpoveď na túto otázku znie áno. Do veľkej miery je to možné vďaka početným iniciatívam únie, určeným na podporu jej najmenších úradných jazykov. Európa je domovom viac ako 200 jazykov, no iba 24 z nich sú úradnými jazykmi Európskej únie. Niektoré, napríklad nemčina, francúzština či taliančina, majú množstvo hovoriacich v rôznych častiach únie, ale aj za jej hranicami. Ďalšími jazykmi, ako sú írčina, malčina či slovenčina, síce hovorí menej ľudí, majú však rovnaký status úradného jazyka i rovnakú hodnotu. V skutočnosti sa niečo čudovať. Európska únia vznikla z idei zjednotenia v rozmanitosti. Táto myšlienka je natoľko v centre jej ideálov, že únia z nej urobila svoje motto. V samotnom jadre tejto vízie je pevné presvedčenie. Jazyková rozmanitosť nie je prekážkou, ale bohatstvom. A toto bohatstvo si zaslúži, aby sme ho chránili, podporovali a vyzdvihovali. Pozrime sa teraz na právny základ týkajúci sa jazykovej rozmanitosti. Z dvoch kľúčových právnych textov vyplýva jednoznačný záväzok Únie pristupovať k jazykovej rozmanitosti s rešpektom. Prvým je článok 22 Charty základných práv Európskej únie, v ktorom sa uvádza, že únia rešpektuje kultúrnu, náboženskú a jazykovú rozmanitosť. Druhým je článok 3 Zmluvy o Európskej únii, podľa ktorého únia rešpektuje svoju bohatú kultúrnu a jazykovú rozmanitosť a zabezpečuje zachovávanie a zveľaďovanie európskeho kultúrneho dedičstva. Nie sú to pritom len prázdne slová. Tieto články sú právnou oporou pre celý rad konkrétnych opatrení. Únia napríklad schválila odporúčanie Rady, ktoré podporuje výučbu aspoň 2 ďalších jazykov okrem materinského jazyka. Môže to znieť aj dosť ambiciózne, no obyvatelia Európskej únie sa s touto myšlienkou stotožňujú. Podľa prieskumu Eurobarometra z roku 2024 si totiž viac ako 8 z 10 občanov únie myslí, že každý by mal ovládať minimálne jeden cudzí jazyk. Pozrime sa teraz na Európsky parlament, ktorý spomínaný záväzok Únie k rešpektovaniu jazykovej rozmanitosti plní každý deň. Ku všetkým 24 úradným jazykom sa tu pristupuje rovnako. Každé vystúpenie na parlamentnej plenárnej schôdzi sa tlmočí v reálnom čase. Každý zákon sa prekladá do všetkých úradných jazykov. Pre lepšiu predstavu možno uviesť, že prekladateľské oddelenie Európskeho parlamentu preloží každý rok také množstvo dokumentov, ktoré keby sme naukladali na seba, dosiahli by výšku Eiffelovej veže. Ak sa venujete prekladateľstvu, študujete cudzie jazyky, alebo sa ich jednoducho radi učíte, zrejme vás poteší informácia, že aj vy máte prístup do databázy IATE. IATE je skratka pre Interaktívnu terminológiu pre Európu. Ide o oficiálnu terminologickú databázu Európskej únie, ktorá je obrovská. Obsahuje 1,2 milióna hesiel, pod ktorými je uvedených viac ako 8 miliónov termínov a je tak najväčšou mnohojazyčnou terminologickou databázou na svete. Zahŕňa všetkých 24 úradných jazykov a dokonca aj latinčinu. Podpora jazykov zo strany únie sa však nekončí iba pri inštitúciách, siaha totiž oveľa ďalej. Do tried, divadiel, knižníc a rôznych typov online priestoru, kde jazyky ožívajú prostredníctvom vzdelávania, kultúry a kreativity. Erasmus+. Pre väčšinu ľudí program Únie pre výmenné pobyty študentov. Nie každý však vie, že viaceré jeho projekty sú zamerané na podporu menej rozšírených jazykov. Do týchto tvorivých a inovatívnych projektov sa často zapájajú školy, univerzity a kultúrne združenia. Rozličnými spôsobmi tak podporujú komunity, aby svoj jazyk naďalej používali a učili sa ho. Uveďme si dva príklady, jeden zo Slovenska a druhý z Írska. Slovenský projekt, ktorý realizuje Trnavská univerzita v spolupráci s univerzitami v Srbsku a Slovinsku, je zameraný na zlepšenie vyučovania slovenčiny v zahraničí. V rámci projektu boli vypracované efektívne vyučovacie metódy a učebné osnovy, najmä v regiónoch, kde je slovenčina menšinovým jazykom. Druhým príkladom je írsky projekt pod názvom WikiWomen, ktorý spojil školy, jazykové organizácie a nadácie Wikipédie pre menšie jazyky. Vďaka tejto iniciatíve sa študenti v Írsku zamerali na pozoruhodné ženy, o ktorých na Wikipédii dovtedy neexistovala žiadna stránka, a napísali o nich nové články v írčine. Cieľom projektu bolo posilniť digitálne zručnosti, podporiť rodovú rovnosť a prispieť k oživeniu írčiny, prvého úradného jazyka Írska a jedného z úradných jazykov Európskej únie, ktorým však každý deň hovorí pomerne malá časť obyvateľov krajiny a ktorý sa klasifikuje ako ohrozený jazyk. Možno ste počuli o dánskom filme Chlast, maltskom románe In the Name of the Father and of the Son, ktorý vyšiel v českom preklade pod názvom Ve jménu otca i syna, či o podujatí Baltic Sea Dogs. Čo by mohli mať spoločné? Všetky boli podporené z programu Kreatívna Európa. Kreatívna Európa je hlavný program Európskej únie na podporu kultúrneho a kreatívneho priemyslu. Disponuje rozpočtom viac ako 2 miliardy eur na obdobie 2021 až 2027. Poskytuje finančné prostriedky na divadlo, kinematografiu, vydavateľskú činnosť, festivaly a širokú škálu umeleckých iniciatív so zameraním na jazykovú a kultúrnu rozmanitosť. Jedným z najdôležitejších opatrení v rámci programu je podpora prekladu a distribúcie literárnych diel v celej Európe. V rokoch 2014 až 2020 sa tak z programu spolufinancoval preklad a propagácia viac ako 3500 kníh. Aj preto si diela napísané v menej rozšírených jazykoch našli čitateľov aj za hranicami ich krajiny. Z programu Kreatívna Európa sa podporuje aj titulkovanie a dabovanie filmov, vďaka čomu sú filmy prístupné vo všetkých 24 úradných jazykoch Únie, vrátane menších jazykov. Okrem toho sa z neho financujú projekty a festivaly v oblasti medzinárodnej kultúrnej spolupráce, čo stovkám spisovateľov, filmových tvorcov, prekladateľov a umelcov umožňuje osloviť nové publikum a pôsobiť aj naprieč hranicami. Program Kreatívna Európa tak zlepšuje prístup ku kultúrnemu a umeleckému vyjadreniu v každom úradnom jazyku Únie, bez ohľadu na to, koľko ľudí ním hovorí. Či už patríte k menšinovej jazykovej komunite, alebo by ste sa len radi dozvedeli viac, neváhajte sa informovať o tom, čo všetko ponúkajú programy ako Erasmus+ a Kreatívna Európa. Aj my v Europarl Rádio sa snažíme priložiť ruku k dielu a všetky naše podcasty produkujeme tak v slovenčine, ako aj vo všetkých ostatných 23 úradných jazykoch Európskej únie. Je to pre Európsky parlament ďalší zo spôsobov, ako uplatňovať princípy inklúzie, prístupnosti a rovnakého zapojenia všetkých. Tento podcast vám prinieslo viacjazyčné internetové rádio Európskeho parlamentu Europarl Radio.
12: ¿Y si existiera algo que pueda hacernos dudar de todo lo que vemos y escuchamos? Pues el caso es que existe. Estamos hablando

0: las técnicas anteriores. Además, en la actualidad usamos las redes sociales y las aplicaciones de mensajería privada más que nunca. Estos canales de comunicación no suelen estar sujetos a controles muy estrictos, lo que facilita que los contenidos puedan viralizarse en cuestión de segundos. Nuestro contexto social también influye. Un clima de desconfianza y polarización rampantes son terreno abonado para las ultrafalsificaciones. Por si fuera poco, el tratamiento legal de esta tecnología difiere de un país a otro. Esta situación consigue que los esfuerzos por detectar y castigar los abusos caigan en saco roto. Es verdad que las ultrafalsificaciones no son ni la única ni la más grave causa de preocupación en el actual contexto social, tecnológico y jurídico. Sin embargo, se conjugan con otros fenómenos malintencionados y sacan partido de la problemática más general de la actualidad, al tiempo que la perpetúan y agravan. El Parlamento Europeo ha reclamado la identificación o marcado obligatorio de las ultrafalsificaciones, tal y como recoge el borrador de la propuesta de ley de inteligencia artificial. Además, el proyecto de ley de servicios digitales establece unas normas para detectar y eliminar contenidos ilegales. Esta medida podría obstaculizar la difusión de los deepfakes. Ambas leyes están en proceso de negociación. Por lo que se refiere a los aspectos tecnológicos, el programa de la Unión Europea Horizonte 2020 apoyó la búsqueda de soluciones innovadoras a los desafíos que plantean las ultrafalsificaciones. En resumen, las medidas técnicas y legales no bastarán para erradicar todos los riesgos del mal uso y del abuso de las ultrafalsificaciones. Seguramente, la eficacia de esas medidas dependerá de las medidas tecnológicas y jurídicas que se tomen para garantizar su cumplimiento. Por supuesto, toda limitación tendrá que ponderarse desde la perspectiva de la libertad de expresión y de la libertad artística y científica. Aunque debemos tener la posibilidad de crear contenidos como las ultrafalsificaciones, no puede permitirse su difusión y circulación descontrolada entre un público ilimitado. Es importante entender cómo funciona la publicación y la divulgación de deepfakes abusivos y cómo influyen de manera más general las tendencias sociopolíticas. Se trata de factores clave para determinar su impacto e influencia. En este contexto, el Parlamento Europeo ha destacado la importancia del pluralismo de los medios de comunicación, del periodismo de calidad y de la concienciación sobre los problemas que plantea la desinformación. Emisión ofrecida por el Parlamento Europeo. Más información en la página web del Think Tank del Parlamento.
1: Det er tid til at stemme. Fra den 6. til den 9. juni i år vil millioner EU-borgere være med til at forme EU's fremtid ved at stemme ved valget til Europaparlamentet. Europaparlamentet er det eneste EU-organ, der vælges direkte, og valget til Europaparlamentet er en af de største demokratiske begivenheder i verden. I denne podcastserie giver vi dig alle de nødvendige informationer om det kommende valg til Europaparlamentet. I denne episode ser vi nærmere på valgsystemet.
2: Hvert femte år vælger EU-borgerne nye medlemmer af Europaparlamentet, som skal repræsentere dem. I år skal der vælges 720 medlemmer. Det er 15 mere end de 705 medlemmer, der er i det nuværende parlament. Hvert land vælger et forskelligt antal medlemmer ud fra princippet om degressiv proportionalitet. Det betyder, at lande med flere indbyggere vælger et større antal medlemmer. Til gengæld skal et medlem fra et større land repræsentere flere personer end et medlem fra et mindre land. Det laveste antal medlemmer, som et land kan have i parlamentet, er 6, og det højeste er 96.
1: Selve afstemningen til valget til Europaparlamentet varierer en smule mellem EU-lande, men de grundlæggende principper er de samme. I mange EU-lande kan vælgerne stemme på et politisk parti, individuelle kandidater eller begge dele. Valget til Europaparlamentet foregår efter forholdstalsmetoden, hvilket betyder, at antallet af pladser et parti får i Europaparlamentet forholdsmæssigt svarer til, hvor mange stemmer partiet får.
2: Men hvem kan stemme? For at deltage i valget skal du være statsborger i et EU-land og opfylde aldersgrænsen for at stemme der. I de fleste EU-lande skal du være fyldt 18 år for at stemme, men folk fra Belgien, Malta, Tyskland og Østrig kan allerede stemme, når de er 16 år, og i Grækenland kan de stemme, når de er fyldt 17 år. Derudover har EU-borgere, der bor i et andet EU-land, ret til at stemme enten i deres hjemland eller i deres bopælsland. De kan derfor ikke stemme i begge lande, kun i et af dem.
1: Så hvordan stemmer man til valget til Europaparlamentet? Når du skal stemme, ser du på stemmesedlen en liste over politiske partier og deres udvalgte kandidater. Du vælger det parti, du vil stemme på, ved at sætte et kryds ud for partiets navn på stemmesedlen. Når du stemmer på et parti, er din stemme indirekte med til at vælge de enkelte medlemmer af Europaparlamentet fra det pågældende parti. Partiernes kandidater står i den rækkefølge, de vil blive valgt. Jo flere stemmer partiet får, jo flere kandidater bliver der valgt. I nogle lande kan man dog, i stedet for at stemme på partiet, stemme individuelt på kandidaterne på listen.
2: Når afstemningen er slut, tælles stemmerne op, og hvert partis antal pladser i Europaparlamentet bestemmes ud fra antallet af stemmer, de har fået. På den måde er alle politiske partier repræsenteret ud fra den opbakning, de har fået fra vælgerne. Din stemme afgør, hvilke medlemmer af Europaparlamentet, der skal repræsentere dig i forberedelsen af nye love, og vil også få indflydelse på valget af Europakommissionen. Disse beslutninger vil forme din og mange andre EU-borgers hverdag. Demokratiet er ikke noget, man skal tage for givet. Det er en fælles opgave og et fælles ansvar, hvor vi alle spiller en vigtig rolle.
1: Du kan lytte til flere podcasts på Europarl Radio, Europaparlamentets webradio.
3: Първи май 2004 година беше повратна точка в историята на 10 държави в сърцето на Европа. Чехия, Естония, Унгария, Латвия, Литва, Малта, Полша, Словакия и Словения, както и островите Кипър и Малта, се присъединиха към европейското семейство. Събитието се превърна в празник на единството и откритите нови възможности. Нека да се върнем назад към този исторически момент. Европейският съюз е приемал нови държави членки няколко пъти през цялата си история. През 2004 година той претърпя най-голямото си разширяване досега, като приветства 10 нови държави – Кипър, Чехия, Естония, Унгария, Латвия, Литва, Малта, Полша, Словакия и Словения. След разширяването си, Европейският съюз вече се състои от 25 държави членки. По това време се предвижда Съюза да достигне 30 държави членки. Защо това разширяване е толкова значимо? На първо място, то е най-мащабното в историята на Европейския съюз. Към него се присъединяват три бивши съветски републики – Естония, Латвия и Литва, четири бивши сателитни на Съветския съюз държави – Чехия, Унгария, Полша и Словакия, една държава от бивша Югославия – Словения и два средиземноморски острова – Кипър и Малта. Тези държави поеха по пътя към едно по-тясно сътрудничество, просперитет и солидарност. Това разширяване означава много повече от просто увеличаване на броя на държавите членки. То е знак за промяна в геополитическия пейзаж, която ще оформи бъдещето на Европа за поколения напред. Разширяването придвижи границите на Европейския съюз на изток и засили стабилизиращата му роля в Европа. Защо тези държави искаха да станат членки на Европейския съюз? За много от тях това беше шанс да прегърнат обещанието за демокрация, свобода и нови възможности, които той символизира. Разширяването последва падането на комунистическите режими в Централна и Източна Европа, което позволи на тези страни да преминат към демокрация и пазарни икономики. То беше кулминацията на дълъг процес на присъединяване, довел до обединението на Европа, която беше разделена в продължение на половин век от желязната завеса и студената война. Разширяването от 2004 година също имаше важни последици за езиците в Европейския съюз. Никога до тогава разширяванията не бяха представлявали подобно предизвикателство от езикова гледна точка. Броят на държавите членки се увеличи от 15 на 25, а на официалните езици от 11 на 20. Девете нови езика са естонски, унгарски, латвийски, литовски, малтийски, полски, чешки, словашки и словенски. Преводаческата служба на Европейския парламент бяха създадени 9 нови отдела, които осигуряват достъп на гражданите до полезна информация на родния език. В годините преди разширяването, когато преговорите за членство бяха в ход, наличните преводачи започнаха да се подготвят за въвеждането на новите езици, като участваха в интензивни програми за езиково обучение. Богатата езикова палитра на Европейския съюз се превърна в свидетелство за ангажимента му към приобщаването и многообразието. Всеки един език не е просто средство за общуване. Той е прозорец към историята, културата и идентичността на страната. Чрез писмения и устния превод Европейският съюз дава възможност да се чува гласът на всички. Петото разширяване с 10 държави през 2004 година беше последвано от присъединяването на България и Румъния през 2007 година и на Хърватия през 2013 година. Днес, две десетилетия по-късно, въздействието на разширяването от 2004 година все още се усеща. Европейският съюз продължава да бъде фар на надежда, напредък и сътрудничество в един непрекъснато променящ се свят. Този и други подкастове можете да чуете на платформата на Радио Europarl, уеб-радиото на Европейския парламент.
4: Výraz kvestor vám může znít trochu staromódně, nebo vám dokonce nic neříká. To není vůbec překvapivé. O této roli se totiž mnoho nemluví. V Evropském parlamentu se ale jedná o důležitou funkci. Má totiž zásadní význam pro jeho řádné fungování. Kvestorů je 5 a zasedají v předsednictvu. O něm se ale dovíte více v jiné epizodě z této série podcastů, takže zpět ke kvestorům. Společně tvoří kolegium kvestorů a scházejí se přibližně jednou měsíčně na plenárních zasedáních. Kolegium kvestorů je orgán Evropského parlamentu odpovědný za administrativní a finanční záležitosti, které se přímo týkají poslanců a jejich pracovních podmínek. Jedná se například o lékařskou službu, dopravu, vybavení kanceláří, přijímání stážistů nebo jazykové kurzy. Stručně řečeno se kolegium stará o vše, co se přímo týká poslanců Evropského parlamentu. Na dni otevřených dveří Evropského parlamentu v květnu 2024 nám to přiblížila bývalá první kvestorka Anne Sanderová. Zjednodušeně řečeno je nás 5 zvolených poslanců a staráme se o vnitřní fungování Evropského parlamentu. Máme tedy na starosti pravidla pro přístup, provozní pravidla, občerstvení či finanční nároky poslanců. Kromě toho, že pečujeme o interní chod parlamentu, jsme také jakousi odborovou organizací poslanců. Zastupujeme je, když něco v parlamentu skřípe. Poslanci se na nás mohou s důvěrou obrátit. Například se jim snažíme usnadnit vztahy s administrativou. Evropský parlament volí kvestory poté, co zvolí předsedu a 14 místopředsedů. Poslanci své kvestory volí v tajném hlasování ve třech kolech. V prvních dvou kolech je pro zvolení nutná absolutní většina odevzdaných hlasů. V kole posledním postačuje prostá většina. Absolutní neboli nadpoloviční většina se rovná polovině odevzdaných hlasů plus jeden. Poměrná neboli prostá většina znamená, že je zvolen kandidát, který v porovnání s ostatními získá nejvyšší počet hlasů. Jak se vlastně stát kandidátem? Kandidáty na místa kvestorů navrhují buď politické skupiny nebo alespoň 40 poslanců. Stejně jako v případě předsedy parlamentu je funkční období kvestorů 2,5 roku. Při jednáních předsednictva mají kvestoři jen poradní hlas. To znamená, že mohou předsednictvu radit, ale neúčastní se hlasování. Mohou předkládat návrhy na změnu nebo přepsání textů týkajících se všech předpisů přijatých předsednictvem. A samozřejmě každý poslanec má možnost klást otázky týkající se činnosti kvestorů. Seznam členů kolegia kvestorů a jejich úkolů najdete na internetových stránkách Evropského parlamentu. Tento pořad pro vás připravil Evropský parlament. Další podcasty si můžete poslechnout na Europarl Radio, internetovém rádiu Evropského parlamentu.
5: Pollinating insects such as bees, butterflies and beetles play a fundamental role in our ecosystem. But all over the world they are facing a number of threats, including climate change, habitat loss, pests and intensive single crop farming. Such threats are leading to a dramatic decline in populations of both wild and managed pollinator species, in spite of how vital they are to our well-being and nature. You are listening to Raising the Game, Better Legislation, and in this podcast we will take a look at what the EU is doing to protect these tiny creatures.
6: Did you know that nearly 90% of the world's wild flowering plant species depend entirely, or at least partly, on animal pollination, along with more than 75% of the world's food crops and 35% of global agricultural land? Not only do pollinators contribute directly to food security, they are also key to conserving biodiversity, and according to some estimates, up to 15 billion euro of the EU's annual agricultural output can be directly attributed to them. Pollinators play a vital role in the reproduction of flowering plants, as they help to transfer pollen between the male and female plant parts. While pollination can occur through various means, such as pollen carried by wind and water, animal pollinators, particularly insects like bees, butterflies and hoverflies, are among the most effective and important agents of pollination. There are various pollinator species, including butterflies, birds and bats, but the most important ones are bees, and there are between 25,000 and 30,000 different bee species all over the world. According to the UN's Food and Agriculture Organization, pollinators play a crucial role from a social, economic and ecological point of view. All over the world, there are a number of threats facing them, such as climate change, habitat loss, pests and diseases, and intensive agriculture. And such threats are leading to the dramatic decline in the populations of these species.
5: In recent years, the world has witnessed a worrying decline in pollinator populations, and this trend poses a significant threat to ecosystems, agricultural productivity, and human well-being. Given the urgency of this issue, the European Union has embarked on a series of initiatives aimed at addressing the decline of pollinators and promoting their conservation. The EU's response to the pollinator crisis is not limited to policy measures. It also involves active engagement with members of the public and stakeholders. In 2022, the European Citizens' Initiative, Save Bees and Farmers, gathered over 1.1 million signatures, demonstrating widespread public support for action to protect pollinators and promote sustainable farming practices. Save Bees and Farmers, which is the seventh successful European Citizens' Initiative, calls for significant reductions in synthetic pesticide use, with a focus on supporting farmers in transitioning to nature-friendly agricultural practices.
6: In 2020, the European Commission adopted the EU's Biodiversity Strategy for 2030. It is a comprehensive, ambitious, and long-term plan to protect nature and reverse the degradation of ecosystems. The EU also has a well-established biodiversity policy framework that has provided major benefits for biodiversity in Europe. The centrepieces of EU biodiversity policy are the Habitats Directive and the Birds Directive, which have created the largest network of protected areas in the world. It's known as the Natura 2000 network. In its December 2019 resolution on the EU Pollinators Initiative, put forward by the European Commission, Parliament called for a full-scale action programme for pollinators and for sufficient resources to be earmarked for this purpose. It advocated for the inclusion of EU-wide binding pesticide reduction targets in the revision of the Sustainable Use of Pesticides Directive. and it called on the Commission to extend the ban imposed on three types of neonicotinoid insecticides to all neonicotinoid-based pesticides.
5: But phasing out pesticides is no simple task. In June 2022, the European Commission proposed a new regulation to reduce pesticides as part of the European Green Deal. The document received massive opposition from the pesticide industry and industrial farming organisations. The proposal was diluted as a result, and in the end, in November 2023, it did not get majority support in the European Parliament. It will now be up to the new Parliament and the new Commission, together with all EU countries, to find a solution to safe pollinating insects. Caring for bees and other pollinators is part of the fight against world hunger. Protecting biodiversity among these species is crucial to building resilience in agricultural ecosystems and adapting to climate change.
6: You can listen to more podcasts on Europol Radio, the web radio of the European Parliament.
4: Sacharovova cena za svobodu myšlení 2025. Nositeli Sacharovovy ceny Evropského parlamentu za svobodu myšlení za rok 2025 se stali uvěznění novináři Andrej Pačobut z Běloruska a Mzia Amaglobeliová z Gruzie. Andrej Pačobut je novinář, esejista a bloger z polské menšiny v Bělorusku, známý kritikou režimu Alexandra Lukašenka. Stal se symbolickou postavou v boji za svobodu a demokracii v této zemi. V roce 2021 byl zadržen a odsouzen k 8 letům vězení v trestanecké kolonii. Parlament opakovaně vyzval k jeho okamžitému a bezpodmínečnému propuštění. Mzia Amaglobeliová je gruzínská novinářka a ředitelka online médií. V roce 2025 byla zadržena za účast na protivládním protestu a na základě politicky motivovaných obvinění odsouzena ke 2 letům vězení. Od vyhlášení gruzínské nezávislosti se tak stala vůbec první politickou vězeňkyní v této zemi. Současně je tato bojovnice za svobodu projevu stělesněním gruzínského prodemokratického protestního hnutí, které po volbách v říjnu 2024 vystupuje proti režimu strany Gruzínský sen. Dalšími 2 finalisty byli srbští studenti, kteří iniciovali celostátní protesty po nehodě v Novém Sadu, a novináři a humanitární pracovníci v Palestině a ve všech konfliktních zónách, zastoupení Palestinskou tiskovou asociací, Palestinskou společností Červeného půlměsíce a agenturou OSN pro pomoc a práci ve prospěch palestinských uprchlíků na Blízkém východě. Sacharovovu cenu za svobodu myšlení uděluje Evropský parlament pravidelně již od roku 1988. Cena je udělována jednotlivcům a organizacím hájícím lidská práva a základní svobody. Ocenění nese jméno sovětského fyzika a politického disidenta Andreje Sacharova a je spojena s finanční odměnou ve výši 50 000 €.

0: weiter. Die Mitgliedstaaten müssen die nötigen Vorkehrungen treffen. Sie müssen Kinder vor Menschenhändlern und Entführern schützen. Und sie müssen denen, die Gewalt ausgesetzt waren und traumatisiert sind, Unterstützung bieten. Wir sind Zeugen einer der größten und rasantesten Massenvertreibungen von Kindern seit dem Zweiten Weltkrieg. Ihre Folgen werden auch für kommende Generationen spürbar sein. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert vom Europäischen Parlament. Mehr dazu finden Sie auf der Website des Europäischen Parlaments.
1: Podpora európskej integrácie, motivácia ľudí k účasti na voľbách a riešenie lokálnych problémov. To všetko patrí medzi politické priority Európskej únie. Hovorí sa o nich skutočne veľa. No keď sa tieto témy objavia v reálnom živote, sú dosť neuchopiteľné, najmä pre mladých ľudí. Preto sa Európska komisia rozhodla zamerať sa práve na ne. A tak niekdajšiu európsku dobrovoľnícku službu premenila niečo väčšie.
2: Je dosiahnuť, aby sa mladí ľudia a organizácie viac zapájali do aktivít v oblasti
1: programu je zapojiť do formovania
2: a to predovšetkým
1: Európy mladých ľudí.
2: Účastníci budú môcť získať skúsenosti v oblasti dobrovoľníctva a urobiť tak prvý krok k tomu, aby sa stali aktívnymi občanmi.
1: To, ako táto iniciatíva pomáha mladým ľuďom stať sa aktívnymi občanmi, nám priblížila bývalá europoslankyňa Michaela Šojdrová.
3: The main objective of this program.
2: Hlavným cieľom programu je dosiahnuť, aby sa mladí ľudia a organizácie viac zapájali do aktivít v oblasti solidarity, a to predovšetkým na dobrovoľnej báze. Účastníci budú môcť získať skúsenosti v oblasti dobrovoľníctva a urobiť tak prvý krok k tomu, aby sa stali aktívnymi občanmi.
1: To však nie je všetko. Európsky zbor Solidarity sa teraz zaoberá aj úplne novou činnosťou – poskytovaním humanitárnej pomoci. Čo presne to znamená? Vďaka tomuto programu, ktorý je súčasťou čoraz väčšej globálnej siete, môžeš dobrovoľníčiť nielen v celej Európskej únii, ale aj v rámci miestnych komunít po celom svete. Bývalý eurokomisár pre kultúru, mládež a šport Tibor Navračič to označil za významný pokrok.
4: At a time of rising discord and widening cultural gaps between countries.
5: V čase čoraz väčších konfliktov a prehlbujúcich sa kultúrnych rozdielov medzi krajinami a dokonca aj v rámci komunít je to dôležitejšie ako kedykoľvek predtým. Preto chceme upevniť už existujúce základy a ďalej na nich stavať. Je to však jedna dôležitá novinka, možnosť dobrovoľníctva v oblasti operácií humanitárnej pomoci. Práve to by mohlo byť prvým krokom k vytvoreniu skutočne celosvetovej dobrovoľníckej komunity.
4: This can be the start of creating a truly global volunteering community.
1: Čo to znamená v praxi? Ak máš aspoň 18, najviac však 30 rokov, môžeš sa prihlásiť do rôznych projektov vo vyše 60 krajinách a regiónoch. Všetky potrebné informácie nájdeš na Európskom portáli pre mládež. Projekty tam môžeš vyhľadávať podľa krajiny, témy či dátumu začatia. Ak nevieš, kde začať, sprav si kvíz. Zistíš tak, ktoré aktivity zodpovedajú tvojim záujmom. Projekty Európskeho zboru Solidarity možno rozdeliť do troch hlavných skupín. Dobrovoľnícke aktivity, projekty v oblasti Solidarity a humanitárna pomoc. Treba podotknúť, že veková hranica uchádzačov o projekty v novej oblasti, ktorou je humanitárna pomoc, je na miesto 30 až 35 rokov. Zoznam projektov obsahuje podrobnosti o dátume začatia, trvaní projektu a termíne podania prihlášky. Nájdeš tu však aj dôležité informácie o podmienkach, ktoré musíš splniť, požadovaných zručnostiach a samozrejme aj o samotnej činnosti, ktorú budeš vykonávať. Prihláške treba priložiť dva dokumenty. Prvým je životopis, v ktorom môžeš vyzdvihnúť nielen svoje oficiálne pracovné skúsenosti, ale aj koníčky a účasť na tímových aktivitách. Tým druhým je motivačný list. V tom vysvetlíš, prečo je pre teba daný projekt dôležitý. Elena Degan, koordinátorka programu Európskeho zboru Solidarity, potvrdila dôležitosť neformálneho vzdelávania týmito slovami.
2: Najviac záleží na motivačnom liste. Keďže ide o dobrovoľnícku činnosť, motivácia angažovať sa na európskej úrovni je dôležitejšia než rozsiahle pracovné skúsenosti. Koníčky, účasť na skupinových aktivitách či osobné záujmy majú často väčšiu váhu ako predchádzajúce pracovné skúsenosti.
1: Ak si sa dostal či dostala do užšieho výberu kandidátov, komisia stojaca za projektom sa s tebou skontaktuje. Potom budú nasledovať pohovory. V tejto fáze sa postupne dozvieš všetky podrobnosti o projekte. Pracovné podmienky, dokumenty, ktoré treba predložiť, podmienky úhrady cestovných nákladov, prípadné vízové požiadavky či informácie o tom, kde budeš bývať. Ak ti bude všetko jasné a rozhodneš sa ísť do toho, tvoje dobrodružstvo sa oficiálne môže začať. Na tvojej ceste ťa bude podporovať tzv. Bezpečnostná sieť dobrovoľníkov, ktorá ti bude neustále k dispozícii. Tvoria ju organizácie i jednotlivci, ktorých úlohou je pomáhať dobrovoľníkom počas celého procesu. Členmi tejto siete sú vysielajúca organizácia v domovskej krajine, ktorá uchádzačom pomáha s prípravou, organizuje školenia a schvaľuje projekt. Hostiteľská organizácia, ktorá ťa privíta a postará sa o ubytovanie, stravu, malé vreckové a cestovné náklady. Miestny mentor či mentorka, ktorí ti pomôžu porozumieť novej kultúre a zvládnuť prípadné problémy, ktoré sa počas pobytu vyskytnú. V neposlednom rade je súčasťou podpornej siete aj miestna národná agentúra, ktorá dohliada na to, aby všetko prebiehalo v súlade s predpismi Európskeho zboru solidarity. Ako vidíš, človek v tom nikdy nie je sám. A čo môžeš očakávať? Zvyčajne sa síce pracuje 30 až 38 hodín týždenne, no Európsky zbor solidarity určite nie je len o práci, ale aj o získavaní zážitkov, ktoré skutočne stojí za to prežiť naplno. Projekty Európskeho zboru solidarity ti umožňa úplne sa ponoriť do miestnej kultúry a zažiť, aké to je, keď sa človek cíti súčasne spätý s miestnymi hodnotami aj hodnotami Európskej únie. Chceš sa naučiť miestny jazyk? Žiaden problém. Budeš mať prístup k online jazykovej podpore a bezplatným kurzom, a to vo všetkých úradných jazykoch Európskej únie. Potrebuješ sa zorientovať v novom prostredí a vyťažiť zo svojho pobytu čo najviac? V rámci programu ti poskytneme poradenstvo a podporu v dvoch dôležitých fázach. Hneď po tvojom príchode a neskôr pri hodnotení polovici pobytu. Na úvodnom školení spoznáš ostatných dobrovoľníkov. Môžeš počítať s ich podporou a radami, ako sa zorientovať na novom mieste. Hodnotenie v polovici programu ti zas umožní zamyslieť sa nad všetkými doterajšími aktivitami, podeliť sa o získané skúsenosti a naplánovať si ďalší postup. Cieľom tohto všetkého je pomôcť ti rásť tak osobnostne, ako aj profesionálne. Niektorí dobrovoľníci považujú čas strávený v Európskom zbore Solidarity len za začiatok. Napríklad taký Adrián Kobo, ktorý sa vďaka skúsenostiam získaným v zbore neskôr dostal na stáž v Európskom parlamente.
5: Na dobrovoľníctve je krásne to, že každého k nemu priviedlo niečo iné. Nezáleží na tom, aká je vaša motivácia. Možno sa chcete pripraviť na budúcu dobrovoľnícku prácu, získať štipendium na doktorantské štúdium, alebo si len na rok oddychnúť. Európsky zbor Solidarity je skvelý v tom, že vám poskytne nástroje na to, aby ste sa v rámci daného projektu realizovali, nech už sú vaše plány a motívy akékoľvek. A skutočne dôležité je, že bez ohľadu na to, ktorou cestou sa potom rozhodnete ísť ďalej, získate tu informácie, kontakty a všetko, čo potrebujete na to, aby ste mohli pokračovať. V každom prípade si myslím, že je to dobrá príležitosť spoznať iné prostredie a nové miesta, nadviazať kontakty, pozrieť sa na veci z inej perspektívy a rozšíriť si obzory. To je podľa mňa to najdôležitejšie.
6: Tener una nueva perspectiva y sobre todo abrirte horizontes, yo creo que es lo más importante.
1: Účasť na projekte Európskeho zboru Solidarity je viac ako len obyčajná položka v tvojom životopise. Napríklad pre Carmen Sanz, ktorá bola dobrovoľničkou v Chorvátsku, znamenala táto skúsenosť skutočný míľnik v jej osobnostnom raste.
2: V prvom rade som sa veľa naučila o sebe samej. Okrem toho, že som sa profesíne viac rozvinula, zistila som, že ma bavia aj iné veci. Kedysi som napríklad mala panický strach z vystupovania na verejnosti, teraz to však milujem. Úplne som prekonala akúkoľvek trému, pretože ak som dokázala učiť španielčinu chorvátskych tínedžerov, nič ma už v živote nezastaví. V podstate som prešla obrovským osobnostným rastom a výrazne sa zvýšilo aj moje sebavedomie. Myslím si, že človeku naozaj prospeje, keď vystúpi zo svojej komfortnej zóny a vyskúša si život v inej krajine.
7: País distinto al tuyo es totalmente necesario.
1: Európsky zbor Solidarity teda nie je len o projektoch a politike. Je o tebe, tvojom príbehu, tvojom rozvoji a tvojom mieste v Európe. Ak sa chceš dozvedieť viac, navštív webovú stránku Európskeho zboru Solidarity. Neboj sa vydať sa na veľké dobrodružstvo. Tento podcast vám prinieslo internetové rádio Európskeho parlamentu Europarl Radio.
8: Čezatlantska trgovina sužnji je temno in boleče poglavje zgodovine, ki je trajalo več kot 400 let in prizadelo več kot 15 milijonov ljudi. Pri čezatlantski trgovini sužnji je šlo za sistem tristranske trgovine med Evropo, Zahodno Afriko ter Severno in Južno Ameriko. Čeprav je bila odpravljena v začetku 19. stoletja, njene posledice čutimo še danes. Rasistične ideologije, s katerimi so ljudje upravičevali trgovino sužnji, so še vedno vir diskriminatornih stališč in vedenja. V tem podcastu se bomo spomnili žrtev suženstva in čezatlantske trgovine sužnji ter preučili, kako to temno poglavje v naši zgodovini še naprej vpliva na svet okoli nas. Pa najprej zavrtimo čas nazaj. V 18. stoletju je bil Haiti francoska kolonija v Karibih, kjer so zasužnjeni Afričani nepredstavljivo trpeli. Prihajali so predvsem iz regij Zahodne Afrike. Spoprijemali so se z dolgimi urami dela, poškodbami, boleznimi, nasiljem in podhranjenostjo. V tistem obdobju so ideali francoske revolucije, svoboda, enakost, bratstvo, med Haitijci vzbudili željo po svobodi. Vendar pa je Haiti postal bojno polje za konkurenčne kolonialne sile, kot sta Španija in Velika Britanija, ki sta podpirali finančne frakcije, da bi lažje uveljavljali svoje interese. Najprepoznavnejši upornik je bil nekdanji sužen Toussaint Louverture. Haitijske rojake je zbral v revolucionarnem boju, ki je potekal med letoma 1791 in 1804. Haitijska revolucija je bila uspešna. Haitijci so si priborili neodvisnost od Francije, Haiti pa je postal prva država, ki so jo ustanovili nekdanji sužnji. Ta zgodovinski trenutek je zaznamoval konec suženstva na Haitiju. Uspeh je odmeval daleč naokrog in prispeval k odpravi čezatlantske trgovine sužnji. Vrnimo se v sedanjost. Žrtev suženstva se vsako leto spomnimo 25. marca, ko obeležujemo Mednarodni dan Organizacije Združenih narodov za spomin na suženstvo in čezatlantsko trgovino sužnji. Na ta dan se spominjamo grozodejstev in se poklonimo spominu vseh, ki so zaradi nečloveške trgovine sužnji trpeli in umrli. Ta dan je tudi priložnost za ozaveščanje mladih o nevarnostih rasizma in predsodkov. Generalni sekretar Organizacije Združenih narodov Antonio Guterres je dejal. Čez Atlantik so prodali na milijone afriških otrok, žensk in moških. Iztrgali so jih iz njihovih družin in domov. Uničili so njihove skupnosti, njihovo telo pa spremenili v blago. Zanikali so njihovo človečnost. Zgodovina suženstva je zgodovina trpljenja in barbarstva, ki prikazuje najtemnejšo plat človeštva. Hkrati pa je tudi zgodovina navdušujočega poguma, ki prikazuje človeka v njegovi najboljši luči, od vseh zasužnjenih, ki so se uprli neuzdržni usodi, do abolicionistov, ki so nasprotovali tem okrutnim zločinom. Dediščina čezatlantske trgovine sužnji nas preganja še danes. Današnje socialne in ekonomske neenakosti so nedvomno tudi posledica stoletij kolonialnega izkoriščanja. V sovraštvu zagovornikov belske nadvlade, ki jih je znova vse več, je zaznati vse več populističnih rasističnih fraz, s katerimi upravičujejo nečlovečnost trgovine sužnji. Naša dolžnost je, da se borimo proti rasizmu, dediščini suženstva.
9: to fight slavery's legacy of racism.
8: Izobraževanje je ključno v boju proti rasizmu in predsodkom. Organizacija Združenih narodov zato močno poudarja pomen pobud na področju izobraževanja, s katerimi bomo prihodnje generacije poučili o vzrokih in posledicah suženstva ter jim povedali, kaj smo se iz tega temnega obdobja naučili. Eno ključnih orodij v izobraževanju in ozaveščanju ljudi je na primer uporaba ustreznega besedišča. Zgodovinarji zato v zadnjih letih besedo sužen nadomeščajo z izrazom zasužnjeni ljudje. Tako poudarijo človečnost, ki jim jo je brutalni suženski sistem skušal oduzeti. S pobudami, kot sta UNESCO-ov projekt Poti zasužnjenih ljudstev, ki se je začel leta 1994, in Mednarodni dan Organizacije Združenih narodov za spomin na suženstvo in čezatlantsko trgovino sužnji, raziskujemo zgodovino in vpliv čezatlantske trgovine sužnji in suženstva po vsem svetu. Združeni narodi so obdobje od leta 2015 do leta 2024 razglasili za mednarodno desetletje oseb afriškega porekla. S tem želijo preučiti izzive, s katerimi se nenehno soočajo posamezniki afriškega porekla, vključno s sistemskim rasizmom in diskriminacijo. Namen mednarodnega desetletja je spodbujati spoštovanje človekovih pravic, poudariti dosežke ljudi afriškega porekla in krepiti pravne okvire za boj proti rasizmu. Evropski parlament je junija 2020 kot prva mednarodna institucija čezatlantsko trgovino sužnji in suženstvo prepoznal kot kaznivo dejanje zoper človečnost. Evropski poslanci so v resoluciji sprejeti z veliko večino evropske institucije in države članice pozvali, naj uradno priznajo krivice iz preteklosti in kazniva dejanja zoper človečnost, zagrešena nad temnopoltimi in nebelci. V resoluciji je poudarek tudi na izobraževanju, saj so v njej poslanci med drugim priporočili, naj se zgodovina temnopoltih in nebelcev vključi v šolske učne načrte. Evropska mreža proti rasizmu v sodelovanju z evropskimi poslanci in Evropsko komisijo vsako leto okrog 25. marca organizira teden raznolikosti in boja proti rasizmu, ki je med drugim namenjen temu, da se potomcem sužnjev zagotovi finančna, družbeno-kulturna in psihološka odškodnina. Zgodovina suženstva in njegova rasistična zapuščina še danes vplivata na našo družbo. Ključno je, da se spominjamo preteklosti in aktivistov, kot je Toussaint Louverture, ki je vodil boj proti suženstvu na Haitiju. Z izobraževanjem in usklajenim delovanjem na mednarodni in evropski ravni si prizadevamo za odpravo rasizma, ozaveščanje, spodbujanje enakosti in oblikovanje bolj vključujoče in pravične družbe za vse. To je bil prispevek Evropskega parlamenta. Več podcastov je na voljo na radiju Europarl, spletnem radiju Evropskega parlamenta.
10: Als EU-wetgeving ter sprake komt, horen we vaak grote namen als het gemeenschappelijk landbouwbeleid, de EU-begroting of de Europese Green Deal. Maar in feite heeft de meeste EU-wetgeving invloed op het dagelijks leven van mensen in de steden en regio's van de EU. En daar sluit de belangrijkste doelstelling van het Europees Comité van de Regio's op aan, namelijk de belangen van de steden en regio's van de EU beschermen. Het Europees Comité van de Regio's is een orgaan dat de Europese instellingen adviseert. Het zet zich in om de burgers van de EU dichter bij de Europese besluitvorming te brengen. De leden van het comité houden rekening met de behoeften en eisen van de regio's en passen de EU-wetgeving toe op de lokale realiteit. Zo heeft het samen met de Europese Commissie een handboek gepubliceerd over de Europese Green Deal met richtsnoeren voor lokale en regionale overheden. De Europese Commissie, de Raad van de EU en het Europees Parlement moeten het Comité van de Regio's om advies vragen over wetgeving die lokale en regionale overheden aangaat. Het comité kan ook advies uitbrengen over om het even welk onderwerp als het meent dat er iets in strijd is met lokale of regionale belangen. Als het comité niet wordt geraadpleegd wanneer dat nodig is, kan het zijn institutionele rechten verdedigen door een zaak aanhangig te maken bij het Hof van Justitie van de Europese Unie. Wil je meer weten over het Hof van Justitie en zijn werkzaamheden? Beluister dan de aflevering Het Hof van Justitie van de Europese Unie uit deze podcastreeks. Het Comité van de Regio's werd in 1992 opgericht via het Verdrag van Maastricht. Dit orgaan zou politici uit de regio's van de EU vertegenwoordigen en de inwoners en de instellingen van de EU met elkaar verbinden. De eerste vergadering vond plaats in 1994 in Brussel. Oorspronkelijk werden de leden van het comité door de EU-landen benoemd en hun ambtstermijn duurde 4 jaar. Met het Verdrag van Nice kreeg het comité een nieuwe samenstelling en de structuur is sindsdien niet meer gewijzigd. De leden dienen nu telkens 5 jaar en ze moeten deel uitmaken van een regionale of lokale overheid, wat vroeger geen vereiste was. Het Comité van de Regio's stelt 329 leden die tijdens plenaire vergaderingen bijeenkomen. Ze vertegenwoordigen meer dan 92.000 gemeenten en 240 regio's uit de hele EU. Net als in het Europees Parlement zijn de EU-landen in het Comité van de Regio's vertegenwoordigd in verhouding tot de omvang van hun bevolking. Landen van vergelijkbare omvang krijgen hetzelfde aantal zetels toegewezen. Zo hebben de grootste landen, Duitsland, Frankrijk en Italië, elk 24 leden. Malta, het kleinste EU-land, heeft daarentegen slechts 5 vertegenwoordigers, terwijl Cyprus en Luxemburg er elk 6 hebben. Op deze manier speelt de bevolkingsomvang wel degelijk een rol, maar wordt vermeden dat grotere landen te veel macht hebben. De leden van het Comité van de Regio's zijn georganiseerd in fracties, zoals dat ook het geval is in het Europees Parlement. De leden kiezen hun voorzitter en eerste vicevoorzitter voor een termijn van 2,5 jaar. Zij werken samen met de commissies van het Comité van de Regio's om adviezen, verslagen en resoluties op te stellen waarover het comité tijdens plenaire vergaderingen stemt. Maar het Comité van de Regio's gaat niet alleen over politiek. Een van de doelstellingen ervan is participatie op regionaal, lokaal en individueel niveau aan te moedigen. Regionale en lokale overheden, verenigingen, NGO's, experts, academici en maatschappelijke organisaties kunnen deelnemen aan enquêtes, raadplegingen en evenementen. Een van die evenementen is de Europese Week van Regio's en Steden, die elk jaar in oktober in Brussel plaatsvindt en 4 dagen duurt. Daarbij komen politici, deskundigen, bedrijven, financiële instellingen en lokale en Europese verenigingen samen. Tijdens het evenement buigen meer dan 1000 sprekers zich over lokaal en regionaal beleid in de EU. Het comité reikt ook de prijs voor de meest ondernemende regio's van Europa uit. Deze prijs staat open voor alle regio's met politieke bevoegdheden en beloont regio's en steden in de EU voor hun beleidsstrategie op het vlak van ondernemerschap. Winnaars krijgen voor een bepaald jaar het label Europese ondernemende regio. In 2025 werd het label toegekend aan Galicië in Spanje, Krapina-Zagorje in Kroatië en Mazovië in Polen. Het Europees Comité van de Regio's ondersteunt ook jonge politici en biedt hun opleidingen op maat aan. Het comité nodigt jonge leiders uit om plenaire vergaderingen en evenementen bij te wonen. Op de Europese top van regio's en steden bijvoorbeeld kunnen zij burgemeesters, regionale leiders en leden van het Europees Parlement ontmoeten. Het Europees Comité van de Regio's vormt een brug tussen de Europese instellingen en de burgers. Het versterkt de stem van lokale en regionale overheden die in nauw contact staan met hun lokale gemeenschappen. Brussel en Straatsburg lijken voor velen van ons ver van ons bed, maar het Comité van de Regio's brengt de EU veel dichter bij huis. Dit was een podcast van het Europees Parlement.
11: În aprilie 2024 exista în întreaga lume peste 120 de milioane de persoane strămutate forțat ca urmare a persecuțiilor, conflictelor, violențelor și încălcărilor drepturilor omului. Aceasta înseamnă peste o persoană din 69. iar 43 de milioane dintre persoanele strămutate sunt refugiați. La aceștia se adaugă milioane de apatrizi, adică persoane cărora li se refuză cetățenia. Ei nu beneficiază de drepturi fundamentale, cum ar fi educația, serviciile medicale, locurile de muncă și libera circulație. Ascultați programul Ridicarea ștachetei, o legislație mai bună. În podcastul de astăzi vom afla cum răspunde Uniunea Europeană la crizele umanitare. Doar în ultimul an, 10 milioane de persoane au fost forțate să fugă din calea războaielor și a urgențelor climatice, o situație cu care ne vom confrunta și în viitor. Numărul persoanelor strămutate în întreaga lume a ajuns la 120 de milioane, potrivit celui mai recent raport al Înaltului Comisar al Națiunilor Unite pentru Refugiați, adică aproape cât întreaga populație a Japoniei. Doar în primele luni ale lui 2024, milioane de persoane au fost forțate să-și părăsească locuințele din cauza escaladării numeroaselor conflicte din zone precum Ucraina, Fâșia Gaza, Siria și Sudan. Aproximativ 3 din 4 persoane strămutate provin din țări unde efectele urgenței climatice au devenit parte din viața de zi cu zi. Numărul de persoane strămutate a crescut cel mai mult în rândul celor care au trebuit să fugă din calea conflictelor, dar au rămas în propria țară. Peste 68 de milioane de persoane se află în această situație, devenind astfel deosebit de vulnerabile, căci rămân adesea blocate în zone de conflict periculoase, fără posibilitatea de a se refugia în zone sigure. Numărul refugiaților și al persoanelor care au nevoie de protecție internațională a ajuns la aproape 44 de milioane. Refugiații sunt persoanele care au fugit din calea conflictelor, a persecuțiilor și a încălcării drepturilor omului, traversând granița în altă țară. Solicitanții de azil sunt persoanele care au fugit din țara de origine și au solicitat azil în altă țară, unde așteaptă să le fie aprobată solicitarea. În cele din urmă, solicitanții de azil nu vor primi toți statutul de refugiat, însă toți refugiații fac acest demers. Criza refugiaților este una dintre cele mai mari provocări pentru Uniune. Mai multe mecanisme și programe europene de finanțare vizează probleme care țin de migrație și azil. Ele sprijină țările Uniunii în gestionarea fluxurilor migratorii, integrarea migranților și a refugiaților și consolidarea securității la frontiere. Principalul program european pentru migrație și azil este Fondul pentru Azil, Migrație și Integrare. El are ca obiectiv să sprijine țările Uniunii să-și îmbunătățească sistemele de azil, condițiile de primire și procedurile de protecție internațională, precum și să promoveze integrarea în societate a cetățenilor proveniți din afara Uniunii. În același timp, ajută țările supuse unor mari presiuni migratorii să gestioneze mai bine un număr ridicat de migranți și solicitanți de azil și să asigure o returnare demnă și umană a migranților în țările de origine. În iunie 2024, Comisia Europeană a adoptat Planul Comun de Punere în Aplicare a Pactului privind Migrația și Azilul. Ea dorește astfel să se asigure că noile norme privind azilul și migrația vor începe să fie aplicate până la mijlocul lunii iunie 2026. Până la sfârșitul anului 2024, țările Uniunii trebuie să întocmească planuri naționale de implementare în care stabilesc modalitățile de punere în practică a acestor norme. Planul comun de punere în aplicare are 10 componente cheie. Iată câteva dintre ele. Sistemul comun de informații privind azilul și migrația, pentru aplicarea noilor norme în materie de solidaritate și responsabilitate între țările Uniunii, un sistem de gestionare a sosirilor ilegale ale resortisanților din afara Uniunii, proceduri de azil mai eficiente și standarde de viață adecvate pentru solicitanți. Pactul privind migrația și azilul a fost propus de Comisia Europeană în septembrie 2020, iar Parlamentul European și Consiliul l-au adoptat în 2024. El abordează unitar la nivel european gestionarea echitabilă și sustenabilă a migrației și urmărește să asigure solidaritatea între țările Uniunii, să ofere certitudine și să protejeze drepturile fundamentale ale noilor sosiți. Toate aceste inițiative demonstrează că Uniunea abordează o multitudine de aspecte ale migrației și azilului, combinând ajutorul imediat cu soluții pe termen lung prin care să sprijine integrarea și cooperarea. Este însă important să nu uităm că fiecare politică și fiecare măsură reflectă povești adevărate despre oameni și familii care caută siguranță, stabilitate și șansa de a-și reface viața. Inițiativele Uniunii nu se rezumă la cifre și politici. Ele urmăresc să aducă o schimbare concretă în viețile acestor oameni. Puteți asculta mai multe podcasturi pe Europarl Radio, postul de radio online al Parlamentului European.
12: Både naturen og menneskene i Europa lider i stigende grad under vandmangel, der skyldes årtiers dårlig vandforvaltning og forringelse af ferskvandsøkosystemerne. Floder og vådområder tørrer ud, og grundvandet udvindes i et uholdbart tempo. Hvis klimaændringerne fører til yderligere temperaturstigninger, vil der komme til at mangle endnu mere vand i Europa. Du lytter til øget indsats og effektivitet, bedre lovgivning. I denne episode ser vi nærmere på EU's forslag til en fælles vandpolitik. I EU er der pres på vandforsyningen mange steder, og det rammer en stor del af befolkningen. Ifølge det europæiske miljøagentur påvirkede vandknaphed 34% af EU's befolkning og 40% af EU's landområder i 2022. Sydeuropæiske lande som Cypern, Grækenland, Italien, Malta, Portugal og Spanien er særligt hårdt ramt af vandknaphed, men krisen spreder sig nordpå og påvirker nu områder, der tidligere blev betragtet som havende en sikker vandforsyning. Der er flere årsager til vandknapheden. Blandt dem er et overforbrug af vand til landbruget, forurening og nedslidt infrastruktur. Derudover fører klimaændringerne til hyppigere og mere alvorlige tørkeperioder. Ifølge en nylig rapport fra det europæiske miljøagentur er kun cirka en tredjedel af Europas vandløb og søer i god stand, og en stor del af forureningen kommer fra landbrug og kulfyret elproduktion. Vandknaphed går også hårdt ud over økonomien. Den europæiske centralbank advarer om, at tørke kan reducere den økonomiske produktion i euroområdet med næsten 15% og påvirke sektorer som landbrug, fremstillingsvirksomhed og energi. Som reaktion på den voksende krise har Europakommissionen indført en række tiltag. Hjørnestenen i EU's vandpolitik er vandrammedirektivet, som blev vedtaget i 2000. Ifølge direktivet skal vandressourcerne anvendes bæredygtigt og beskyttes. For at nå direktivets mål skal medlemslandene gennemføre vandområdeplaner, og i sårbare områder skal de også gennemføre tørkeforvaltningsplaner. Andre indførte tiltag omfatter forordninger, der skal fremme genbrug af vand i landbruget og afhjælpe lækager i vandforsyningsnettene. Men med de vandforsyningsproblemer, vi står overfor, er der behov for en endnu større indsats. I sin nylige rapport fremhævede det europæiske miljøagentur flere presserende behov, herunder strengere gennemførelse af eksisterende direktiver, væsentlige ændringer i landbrugspraksisen, mindre forurening og genopretning af økosystemerne. Da vandknaphed og tørke også er blandt prioriteterne i den europæiske grønne pagt, er der fokus på dem i flere af EU's store klimastrategier. EU yder desuden finansiel støtte til medlemslandene og andre myndigheder for at afhjælpe vandknaphed og tørke. For eksempel har mere end 300 projekter modtaget EU-støtte til forskning og innovation gennem Horisont 2020 og Horisont Europa-programmerne. Europaparlamentet spiller en afgørende rolle i udformningen af EU's vandpolitikker og ønsker omfattende strategier til bekæmpelse af vandknaphed. Det opfordrer til øgede investeringer i vandinfrastruktur, strengere håndhævelse af miljøbestemmelserne og fremme naturbaserede løsninger, såsom genopretning af vådområder. I en nylig betænkning understregede parlamentet vigtigheden af at beskytte vandressourcerne, ikke kun af hensyn til folkesundheden og miljøet, men også af hensyn til energiproduktionen, landbruget og fødevaresikkerheden. Parlamentet presser også på for en hurtig godkendelse af EU's naturgenopretningslov. Den har til formål at genoprette forringede økosystemer, hjælpe jorden med at holde på mere vand og mindske risikoen for oversvømmelser. Parlamentet har desuden opfordret til, at der for alt vandforbrug sættes bindende mål for vandeffektivitet. Endelig har det understreget, at der er behov for en større EU-indsats for at reducere forurening forårsaget af kemikalier, lægemidler, antibiotikaresistente bakterier, mikroplast, kemiske pesticider og gødningsstoffer. Da mange af Europas floder og søer deles af flere lande, er det afgørende, at forvaltningen af vand foregår på tværs af grænserne. Det kræver en fælles europæisk indsats at styrke vores vandresiliens, og investeringer i vandinfrastruktur og intelligente overvågningssystemer er afgørende for at kunne holde øje med vandkvaliteten og vandforbruget i realtid. Som led i drøftelserne om EU's langsigtede budget for 2028-2034, foreslår parlamentet derfor, at der oprettes en særskilt og dedikeret fond til forbedring af vandresiliensen i de regioner, hvor der er størst risiko for vandknaphed. At gøre noget ved vandkrisen kræver en kollektiv indsats. De politiske beslutningstagere er nødt til at prioritere bæredygtig vandforvaltning og håndhæve de eksisterende regler. Samtidig er industrien nødt til at investere i vandeffektive teknologier og mindske forureningen. Men vi kan også hver især spare på vandet i det daglige og støtte initiativer, der har til formål at beskytte vores dyrebare vandressourcer. Europaparlamentet fortsætter sine bestræbelser på at hjælpe med at beskytte vores vand, men det er vigtigt, at vi alle gør en indsats. Denne podcast er produceret af Europarl Radio, Europaparlamentets webradio.
13: Europæisk integration, højere valgdeltagelse og løsninger på lokale problemer. EU's politiske prioriteter kan nemt komme til at lyde som habitjakker og mindst tre kopper stærk italiensk kaffe. Med andre ord, lidt kedeligt. Det kan måske forklare, hvorfor EU oplever mindre interesse for sit arbejde, især blandt de unge europæere.
14: For at nå ud til flere unge, har Europakommissionen lavet det, der før hed den europæiske volontørtjeneste, om til noget større, nemlig det europæiske solidaritetskorps. Det er et program, der skal få flere unge til at engagere sig og være med til at forme Europas fremtid. Det skal gøres ved at engagere og forbinde de unge gennem arbejdet i forskellige frivillige projekter, men også ved at lægge mere ansvar på deres skuldre.
13: Her er, hvad det tidligere medlem af Europaparlamentet, Mikaela Sjojdrova, havde at sige om programmet, og om hvordan det hjælper unge med at blive aktive borgere.
3: The main objective of this program...
14: Hovedformålet med programmet er at få de unge og organisationer til at deltage mere i aktiviteter med fokus på solidaritet. Her tænker jeg især på frivilligt arbejde. Deltagerne vil få mulighed for at få erfaring med frivilligt arbejde og tage et skridt på deres vej mod at blive aktive borgere.
13: Til forskel fra volontørtjenesten omfatter Solidaritetskorpset projekter inden for humanitær bistand. Og hvad betyder det så? Jo, ikke nok med, at du kan arbejde frivilligt i hele EU, så kan du også komme ud i lokalsamfund rundt om i verden og deltage i det her program, som er en del af et voksende globalt netværk.
14: Tidligere medlem af Europakommissionen, Tibor Navracsics, der var ansvarlig for ungdom, kultur og idræt, beskrev tilbage i 2018 muligheden for denne udvidelse som et stort skridt i den rigtige retning.
4: At the time of rising discord and widening cultural gaps between countries.
13: I en tid med stadig større uenighed og voksende kulturelle kløfter mellem lande og endda inden for lokalsamfund, er dette vigtigere end nogensinde. Vi ønsker at konsolidere og bygge videre på det, vi allerede har gjort i denne periode, med én vigtig tilføjelse. Vi foreslår, at der også bakkes op om frivilligt arbejde i forbindelse med humanitær bistand. Dette kan være starten på et vaskeægte globalt fællesskab for frivilligt arbejde.
14: Det lyder alt sammen meget fint. Men hvad betyder det for dig? Hvis du er mellem 18 og 30 år, kan du ansøge om at deltage i projekter i over 60 forskellige lande og territorier. Projekterne er inddelt efter land, emne og startdato. Du kan finde alle de oplysninger, du har brug for, på den europæiske ungdomsportal. Og hvis du ikke helt ved, hvor du skal begynde, er der en lille quiz, der hjælper dig med at finde ud af, hvilke projekter, der passer til dine interesser.
13: Helt overordnet er der tre typer af projekter under det europæiske solidaritetskorps, som du kan ansøge om at deltage i. Der er solidaritetsprojekter, traditionelt frivilligt arbejde og frivilligt arbejde inden for humanitær bistand. Det er værd at bemærke, at aldersgrænsen for ansøgere til projekter inden for det nye område, altså humanitær bistand, er 35 år, det vil sige højere end for de to andre kategorier.
14: For alle projekter kan du finde vigtige oplysninger som startdato, projektets varighed og ansøgningsfrist på portalen. Her kan du også finde vigtige oplysninger om, hvem der kan ansøge, hvad man skal kunne og selvfølgelig præcis hvilken slags arbejde det drejer sig om.
13: For at ansøge skal du normalt indsende to ting. Et CV, hvor i du kan fremhæve uddannelses- og arbejdserfaring, men også hobbyer og gruppeaktiviteter, og et motivationsbrev, hvor i du kan forklare, hvorfor projektet betyder noget for dig. Elena Degan er programkoordinator for det europæiske solidaritetskorps, og hun har følgende råd til folk, der overvejer at ansøge.
14: Det vigtigste er at fokusere på motivationsbrevet. Det er frivilligt arbejde, så det er ikke et krav, at man har en masse erhvervserfaring. Det, der virkelig tæller, er din motivation til at være aktiv på europæisk plan. Hobbyer, tidligere erfaringer med gruppeaktiviteter eller personlige interesser er ofte mere relevante, end hvilket job du har haft.
13: Hvis du bliver valgt, kontakter organisationen bag projektet dig. Derefter er det tid til samtalerne. I denne fase får du alle detaljerne om dit projekt, for eksempel arbejdsvilkår, papirarbejde, rejsegodtgørelse, visumkrav og endda information om, hvor du skal bo.
14: Når alle detaljer er på plads, og du har sagt ja til at være med, begynder din rejse officielt. Under hele forløbet er der hjælp at hente hos det, der kaldes de frivillige sikkerhedsnet. Det er et sikkerhedsnet, der består af de organisationer og mennesker, der skal hjælpe de frivillige gennem hele processen.
13: Du får med andre ord et bredt støttenetværk, hvor der er hjælp at hente fra flere sider. Der er den organisation, som sender dig afsted, og som hjælper dig med forberedelserne, tilbyder uddannelse og godkender projektet. Der er også værtsorganisationen, som tager imod dig og som sørger for indkvartering, måltider, lidt lommepenge og rejsestøtte.
14: Desuden er der en lokal mentor, der kan hjælpe dig med at falde til i en ny kultur og klare, hvad der måtte komme af udfordringer undervejs. Og endelig er der det nationale agentur, som fører tilsyn med og kontrollerer, at alt lever op til det europæiske solidaritetskorps standarder.
13: Som du kan se, kommer du ikke til at stå som Palle alene i verden. Du kan typisk se frem til en arbejdsuge på mellem 30 og 38 timer, men hos det europæiske solidaritetskorps handler det ikke kun om arbejde. Det handler også om at få en stor oplevelse.
14: At deltage i et projekt under det europæiske solidaritetskorps er lige med at fordybe sig fuldstændigt i en kultur. Det handler om at føle sig forbundet til både lokale værdier og EU-værdier. Og hvis du har brug for hjælp til at lære det lokale sprog, er det ikke noget problem. Du får adgang til online sprogsupport med gratis kurser, som tilbydes på alle de officielle EU-sprog. Du får også hjælp til at komme ordentligt på plads og få mest muligt ud af din oplevelse. Gennem programmet bliver der nemlig sørget for vejledning og støtte på to vigtige tidspunkter. Det starter med et træningsforløb umiddelbart efter din ankomst, og senere hen vil der være en midtvejsevaluering.
13: Under det indledende træningsforløb møder du andre frivillige, opbygger et støttenetværk og får tips til, hvordan du kan vende dig til de nye omgivelser. Midtvejsevalueringen giver dig mulighed for at reflektere over alt det, du har lavet, dele dine hidtidige erfaringer og planlægge det videre forløb. Det handler alt sammen om at hjælpe dig med at vokse både personligt og professionelt.
14: For nogle frivillige er deres tid i det europæiske solidaritetskorps kun begyndelsen. Tag for eksempel Adrian Kobo. Han siger, at hans oplevelser i korpset førte til et praktikophold i Europaparlamentet.
6: Det
13: gode ved frivilligt arbejde er, at alle har deres egen grund til at gøre det. Og det er lige meget, hvad din motivation er. Det kan være, at du vil lave mere frivilligt arbejde i fremtiden, tage en PhD-uddannelse eller tage et sabbatår for at få et frisk syn på tingene. Det gode ved det europæiske solidaritetskorps er, at det giver dig de værktøjer, du behøver for at føle, at du får det optimalt ud af projektet, uanset hvad din plan er eller hvilke grunde du har til at deltage. Og det vigtigste af det hele er, at uanset hvilken vej du vil gå bagefter, står du tilbage med viden, kontakter og alt, hvad du har brug for at kunne komme videre. Uanset hvad, er det en mulighed for at opdage nye steder, skabe kontakter, få et nyt perspektiv og udvide din horisont. Og efter min mening er det det vigtigste.
14: Et projekt hos det europæiske solidaritetskorps er mere end bare et punkt på dit CV.
13: For Carmen Sanz, der var frivillig i Kroatien, var personlig udvikling overskriften for hendes ophold.
15: Det
14: har først og fremmest været en rejse, hvor jeg virkelig har kunnet kigge indad. Jeg har udviklet mig rent fagligt, men jeg har også indset, at der er ting, jeg rigtig godt kan lide at gøre. For eksempel plejede jeg at være bange for at tale foran et publikum, og nu elsker jeg det. Jeg har fuldstændig overvundet min sceneskræk, for hvis jeg kan undervise kroatiske teenager i spansk, er der intet i livet, der kan stoppe mig. Jeg har simpelthen udviklet mig så meget rent personligt og fået en masse selvtillid. Og jeg mener virkelig, at man er nødt til at komme ud af sin komfortzone og prøve noget nyt i et andet land.
13: Det europæiske solidaritetskorps handler ikke kun om projekter og politik. Det handler om dig, din historie, din personlige udvikling og din plads i Europa.
14: Hvis du er blevet nysgerrig efter at vide mere, kan du besøge hjemmesiden for det europæiske solidaritetskorps og finde ud af, hvad dit næste store eventyr skal være.
13: Denne podcast er produceret af Europarl Radio.
14: Europaparlamentets webradio.
15: Az ENSZ 2005-ben, az auschwitzi koncentrációs tábor felszabadításának 60. évfordulóján, január 27-ét a holokauszt áldozatainak nemzetközi emléknapjává nyilvánította. A holokauszt szó görög eredetű, jelentése tűzáldozat. Annak a történelmi folyamatnak az elnevezése, amelynek során 6 millió európai zsidó lett a nácik általi üldöztetés, majd tömeggyilkosság áldozata. Ebben a műsorunkban a II. Világháború előtt és alatt Európában történt eseményekkel foglalkozunk. Az antiszemitizmus már a nácik hatalomra jutása előtt a náci ideológia központi eleme volt. A holokauszt korszak azonban csak 1933. januárjában kezdődött, amikor Adolf Hitler és a náci párt megszerezte a politikai irányítást Németországban. Ettől az évtől kezdve a nácik állami szintre emelték a zsidók elnyomását. Elkobozták tulajdonukat, megfosztották őket jogaiktól és állampolgárságuktól. Az 1938. november 9-i 10-i kristályéjszakai pogromokban 91 zsidót megöltek, legalább 1400 zsinagógát felgyújtottak, továbbá mintegy 30 ezer zsidót letartóztattak és koncentrációs táborokba zártak. A II. Világháború kevesebb, mint egy évvel ez után tört ki. A háború alatt a náci Németország a szövetségeseivel és kollaboránsaival együtt, az embertelen körülmények, a brutális bánásmód, a tömeges kivégzések és elgázosítás, valamint a koncentrációs táborokként ismert, kifejezetten erre a célra tervezett megsemmisítő központok révén, az európai zsidók közel kétharmadát kiirtotta. 6 millió zsidót gyilkoltak meg.

0: Ať už je naše politické přesvědčení jakékoliv, každý z nás si uvědomuje, že tento historický krok, volba Evropského parlamentu ve všeobecných volbách, přichází v době, která je pro obyvatele společenství klíčová. Všechny členské státy stojí před třemi velkými výzvami. Výzvou míru, výzvou svobody a výzvou prosperity. A zdá se zřejmé, že jejich řešení se neobejde bez evropského rozměru.
1: Tato slova pronesla Simone Veilová v roce 1979, když se stala první předsedkyní přímo voleného Evropského parlamentu. Pod jejím vedením parlament upevnil svou úlohu instituce, která zastupuje hlasy všech občanů. Simone Veilová bojovala za lidská práva a demokracii a nikdy nepolevila v přesvědčení, že síla Evropy spočívá v její jednotě. Dnes, o 4 desetiletí později, je její odkaz živější než kdy jindy. Evropská jednota nadále prochází zkouškami, ať už jde o politické napětí, ekonomickou nestabilitu nebo konflikty na hranicích Unie i jinde. Mír, svoboda a prosperita zůstávají jádrem evropských ideálů a identity. Posloucháte speciální sérii podcastu Historie a fakta. Vyprávíme v ní příběhy zakladatelů a zakladatelek Evropské unie. Mužů a žen, kteří vybudovali Evropu a definovali její identitu a hodnoty. A nemůžeme začít nikým jiným než Simone Veilovou. Odkaz této výjimečné ženy se neomezuje jen na její politické úspěchy. Otevřela cestu pro další ženy ve vedoucích pozicích a dodnes je zářným příkladem houževnatosti a odvahy. Simone Veilová se narodila 13. července 1927 ve francouzském městě Nice do sekulární židovské rodiny. Už odmala byla velmi zvídavá a měla velký smysl pro spravedlnost, který vštěpovali rodiče André a Yvonne. Idylické dětství však brutálně přerušila druhá světová válka. Když bylo Simone 16 let, zatklo ji gestapo a byla spolu s matkou a sestrou deportována do Osvětimi. Hrůzy koncentračních táborů přežila, ale o mnoho dalších členů rodiny v nich přišla, včetně milovaných rodičů a bratra. Po těchto prožitých traumatech se rozhodla zasvětit zbytek života lidským právům, míru a evropské jednotě.
0: Nebezpečí již nespočívá v tom, že se o holokaustu nemluví, ale spíše v tom, že se o něm mluví špatně.
1: V roce 1946 se Simone provdala za Antoine Veje. Měli spolu 3 syny. V letech 1949 až 1953 žila mladá rodina v Německu, kde Antoine pracoval pro francouzský konzulát, nejprve ve Wiesbadenu a potom ve Stuttgartu. Pro některé Simoniny přátelé to bylo překvapení. Ona to však vnímala jako příležitost.
0: Byli jsme přesvědčení, že kdyby se vítězové z roku 1945 nepostarali o rychlé a úplné usmíření s Německem, rány Evropy, která už byla rozervaná od východu k západu, by se nikdy nezahojily a svět by mířil vstříc novému konfliktu, který by byl ještě ničivější než ten předchozí.
1: Po návratu do Francie vystudovala v Paříži práva. V roce 1956 složila státní justiční zkoušku a nastoupila do francouzské vězeňské správy, která spadá pod ministerstvo spravedlnosti. Tam se výrazně zasadila o zlepšení podmínek ve věznicích a humánější zacházení s vězni. V roce 1964 se stala ředitelkou pro občanské záležitosti. V této roli prosazovala práva žen, například rovná práva matek v rodinných právních sporech a právo na adopci. V roce 1970 byla jmenována generální tajemnicí Nejvyšší soudní rady Francie. Její kariéra byla úctyhodná, zvláště když vezmeme v úvahu, že prosadit se v politice bylo tehdy pro ženy ještě obtížnější než dnes. Sama o ženách v politice prohlásila.
0: Často jsem měla dojem, že mě používají jako alibi. Všude, kam jsem přišla, jsem slyšela: u nás dáváme prostor i ženám. Podívejte se na Simone Weilovou.
1: V letech 1974 až 1979 působila jako francouzská ministryně zdravotnictví ve vládách premiérů Jacques Chiraca a Raymonda Barra. V této funkci prosadila dva průlomové zákony. První z nich v roce 1974 zvýšil dostupnost antikoncepce. Druhý v roce 1975 legalizoval ve Francii potraty. Weilová kvůli tomu čelila drsným útokům. Nátlak však ustála a zákon je dodnes považován za milník v boji za práva žen.
0: Jít na interrupci není pro žádnou ženu lehké rozhodnutí. Stačí jim jen naslouchat. Vždy je to tragédie. Vždy je to tragédie a vždy to tragédie bude.
1: Tím ale výčet zásluh Simone Weilové nekončí. V roce 1976 zavedla zákaz kouření na některých veřejných místech a zabývala se například i lepší dostupností zdravotní péče na venkově.
0: Evropa je nadějí v pokrok.
1: Když se Simone Weilová v roce 1979 stala první ženou v čele Evropského parlamentu, Evropa se pořád ještě vzpamatovávala z válečné pohromy. Její zvolení v sobě mělo hlubokou symboliku. Do čela nově zvolené demokratické instituce, jejímž úkolem je podporovat přeshraniční spolupráci a nedovolit, aby se historie opakovala, usedla Francouzka, která přežila holokaust a pevně věřila v jednotu. Po desetiletích rozdělení a destrukce se Evropa konečně obnovovala a teprve postupně zjišťovala, co to znamená být sjednoceným kontinentem. Simone Weilová byla nejen první ženou, která vedla evropskou instituci, ale také první předsedkyní Evropského parlamentu, který si zvolili přímo občané. Do té doby totiž poslance volili parlamenty v členských zemích. Během svého předsednictví se Weilová stala také první ženskou držitelkou prestižní ceny Karla Velikého. Po skončení mandátu působila jako místopředsedkyně a později předsedkyně parlamentní skupiny liberálů.
0: Nikdo z nás by nikdy neměl zapomínat, že se jednoho dne může sám ocitnout na straně utlačovaných.
1: V roce 1990 byla Simone Weilová jmenována do dočasného výboru parlamentu pro sjednocení Německa. Vzhledem ke svému životnímu příběhu do něj vnesla hluboce osobní vhled. Její oddanost evropské jednotě vycházela z přesvědčení, že sjednocená Evropa je klíčem k zabránění další světové válce. Navzdory tomu, jak drtivě ji válka zasáhla, necítila vůči Německu zášť. Namísto toho stála u rozhodnutí využít jeho znovu sjednocení k obnově vztahů mezi střední a východní Evropou. Výbor pro sjednocení Německa dal podnět k uspořádání dvou mezivládních konferencí, z nichž jedna se týkala politické unie a druhá hospodářské a měnové unie. Tato druhá konference vyvrcholila koncem roku 1991 Maastrichtským summitem a dohodou o vyhlášení tzv. Maastrichtské smlouvy, která je zakládající smlouvou Evropské unie.
2: Velká dáma v čele Evropského parlamentu, svědomí Evropské unie, bojovnice proti antisemitismu a obránkyně práv žen. Její poselství o ženách a antisemitismu je stále aktuální.
1: Tak na Weilovou vzpomínal bývalý předseda parlamentu Antonio Tajani. Simone Weilová zemřela ve svém domově 30. června 2017 ve věku 89 let. Do konce života bojovala za mír, jednotu a lidská práva. Stavěla mosty mezi různými politickými názory, ideologiemi i zeměmi. Dodnes je stělesnění motta Evropské unie jednotná v rozmanitosti. Tento podcast vám přináší Europarl Radio, internetové rádio Evropského parlamentu. Práce poslanců Evropského parlamentu se neomezuje jen na diskuze na plenárních zasedáních a hlasování o legislativních návrzích. Dnes si řekneme více o tom, jakou úlohu mají v parlamentu zpravodajové.
0: Když Evropská komise předloží parlamentu nový legislativní návrh, začne se jim zabývat některý z parlamentních výborů, a to v závislosti na tématu. Pokud se například návrh týká přepravy hospodářských zvířat, bude se jim zabývat výbor pro zemědělství a rozvoj venkova. Příslušný výbor tedy jmenuje zpravodaje, což je vlastně projektový manažer, který má na starosti vypracování zprávy a případně i pozměňovacích návrhů k původnímu znění. Může jít například o návrhy na vypuštění, úpravu nebo doplnění některých pasáží. Práce na zprávě se neobejde bez důkladné přípravy, na kterou zpravodaj samozřejmě není sám. Jedná s ostatními poslanci a opírá se o pomoc svého výboru. Může také konzultovat odborníky, ať už z dalších orgánů

0: Součástí zprávy je vysvětlující prohlášení, návrh legislativního usnesení a pozměňovací návrhy, o kterých se bude hlasovat. Někdy se stane, že zpráva hlasováním neprojde a je zamítnuta. Když je však přijata, je to pro zpravodaje velké uznání.
1: Pravděpodobně si kladete otázku, jak se zpravodajové vybírají. Odvíjí se to od několika faktorů. Za prvé od dohod mezi politickými skupinami, které mohou vzácně vést ke jmenování dvou spoluzpravodajů pro jeden spis, jako tomu bylo v případě zprávy o umělé inteligenci. Politické skupiny zavedly bodový systém, na základě kterého si legislativní zprávy dělí. Každá skupina má určitý počet bodů podle toho, jak je velká. O tom, komu zpráva připadne, se pak rozhoduje podobně jako v aukci. Samozřejmě je přitom třeba vzít v úvahu i kompetenci daného poslance a jeho zájem o téma, kterého se zpráva týká.
0: Kromě toho je třeba zmínit, že se můžeme setkat i s jinými typy zpravodajů. Pokud chce výbor znát stanovisko jiného výboru, nebo pokud si jiný výbor sám přeje se ke zprávě vyjádřit, mohou požádat předsedkyni parlamentu, aby jeden výbor určila jako věcně příslušný a druhý pověřila vypracováním stanoviska. Tento druhý výbor poté jmenuje zpravodaje pro stanovisko. Pokud se vrátíme k našemu příkladu návrhu komise, který se týká přepravy hospodářských zvířat, příslušným výborem je výbor pro zemědělství a rozvoj venkova. A výborem pověřeným vypracováním stanoviska by mohl být například výbor pro dopravu a cestovní ruch. Ten pak jmenuje vlastního zpravodaje pro stanovisko. V případě zprávy o umělé inteligenci byly zpravodajové pro stanovisko dokonce tři. Každý z jiného parlamentního výboru. Dohromady se tak na této zprávě, kterou parlament přijal v březnu 2024, podílelo celkem pět zpravodajů. Poslední kategorií zpravodaje, kterou dnes zmíníme, je stínový zpravodaj. Toho mohou politické skupiny jmenovat, aby sledoval, jak práce na zprávě pokračuje a reprezentoval přitom názory své skupiny. Stínový zpravodaj tak hraje důležitou úlohu při hledání kompromisu, který bude přijatelný i pro ostatní politické skupiny. Jako perličku na závěr můžeme zmínit, že každá zpráva má svůj oficiální název, který je ale často tak dlouhý, že je známá spíše pod jménem zpravodaje. I to je pro něj uznáním za pečlivou a důležitou práci, kterou musí na zprávě odvést.
1: Tento pořad pro vás připravil Evropský parlament. Další podcasty si můžete poslechnout na Europarl Radio, internetovém rádiu Evropského parlamentu.
2: Immer mehr Menschen werden verfolgt und fliehen vor Konflikten, Gewalt und Menschenrechtsverletzungen. Ende April 2024 gab es weltweit über 120 Millionen Vertriebene. Das ist ungefähr jeder 69. Mensch auf der Welt. Über ein Drittel dieser Vertriebenen sind Flüchtlinge.
3: Dazu kommen Millionen Staatenlose, also Menschen ohne Staatsangehörigkeit. Ihnen bleiben Grundrechte wie Bildung, Gesundheitsversorgung und Arbeit verwehrt. Und auch Freizügigkeit bzw. Reisefreiheit sind Fremdworte für Sie.
2: Sie hören einen Beitrag der Reihe Mehr Einsatz, bessere Rechtsetzung. In dieser Folge geht es darum, wie die EU auf humanitäre Krisen reagiert.
3: Allein 2023 mussten 10 Millionen Menschen vor Kriegen und Klimakatastrophen fliehen. Und es ist kein Ende in Sicht. Dem jüngsten Bericht des Flüchtlingskommissariats der Vereinten Nationen zufolge gibt es auf der Welt mittlerweile 120 Millionen Vertriebene. Das entspricht ungefähr der Bevölkerung Japans. Allein in den ersten Monaten des Jahres 2024 wurden Millionen Menschen gezwungen, ihre Heimat zu verlassen. Ein Grund dafür war, dass viele anhaltende Konflikte eskalierten, etwa im Gazastreifen, im Sudan, in Syrien oder in der Ukraine. Rund 75%

0: 11. července 1995 obsadila vojska Republiky Srbské pod vedením generála Ratka Mladiče východobosenské město Srebrenica, přestože zde předtím jednotky OSN vyhlásily takzvanou bezpečnou zónu. V následujících dnech zde bylo systematicky zavražděno a do masových hrobů pohřbeno přes 8 000 mužů a chlapců muslimského vyznání. V této epizodě podcastu ze série Historie a fakta si připomeneme jednu z nejtragičtějších událostí konce 20. století – Srebrenický masakr. Povíme si o kontextu války v bývalé Jugoslávii a o událostech ve Srebrenici. Dovíte se také, jak je tato drastická událost vnímána a připomínána po celém světě.
1: To, co se stalo ve Srebrenici, má své kořeny v rozpadu Jugoslávie na počátku 90. let 20. století. Jugoslávie byla socialistickou federací, kterou tvořilo 6 republik. Slovinsko, Chorvatsko, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Makedonie a Srbsko. Začala se ale pomalu rozkládat už po smrti dlouholetého vůdce Josipa Broze Tita v roce 1980. Titovi se po léta dařilo držet křehkou rovnováhu mezi různými etnickými skupinami. Po jeho smrti ale začaly sílit nacionalistické nálady a země se politicky rozkolísala. V roce 1991 vyhlásili nezávislost první dva státy, Slovinsko a Chorvatsko. To vyvolalo násilnou reakci ze strany jugoslávské lidové armády, kterou ovládali převážně Srbové. Konflikt se brzy rozšířil do Bosny a Hercegoviny, která byla ze 6 republik etnicky nejrozmanitější. V těsné blízkosti zde žili bosenští muslimové, Chorvati a Srbové. Vyhlášení nezávislosti Bosny a Hercegoviny v roce 1992 roznítilo brutální a nepřehlednou válku, v níž vznikla řada frakcí. Bosenští Srbové, kteří měli podporu srbské vlády a jugoslávské lidové armády, usilovali o vytvoření Velkého Srbska. V oblastech pod svou kontrolou začali provádět etnické čistky a vyvražďovat či deportovat obyvatele nesrbského původu.
0: Srebrenica, město ve východní Bosně, se stalo symbolem válečných zvěrstev. Organizace spojených národů zde v roce 1993 vyhlásila takzvanou bezpečnou oblast, kde se neměly odehrávat žádné ozbrojené útoky a nepřátelské akce. Navzdory tomu bosensko-srbská armáda enklávu obklíčila a odřízla jí přístup k dodávkám potravin, zdravotnického vybavení a humanitární pomoci. V červenci 1995 dosáhla situace ve Srebrenici bodu zlomu. Město bylo plné tisíců bosenských uprchlíků, kteří se stáhli z okolních oblastí. Byli bezbranní a sužoval je závažný nedostatek základních potřeb. 11. července 1995 bosensko-srbská armáda pod velením generála Ratka Mladiče Srebrenici obsadila. Nizozemský mírový prapor OSN, který byl v nedalekých Potočarech, nebyl schopen převzetí moci zabránit. Následoval systematický masakr bosenských mužů a chlapců, zatímco ženy, děti a starší osoby byly z oblasti násilně deportovány. V dalších dnech bylo ve Srebrenici a jejím okolí popraveno přibližně 8 000 Bosňáků, převážně mužů a chlapců. Jejich těla pohřbili v masových hrobech. Mnohá z nich později exhumovali a znovu pohřbili jinde, ve snaze zamaskovat důkazy o masakru. Tisíce žen, dětí a starých lidí násilím deportovali. Na 20 až 50 tisíc žen a dívek znásilnili.

0: Mezinárodní společenství reagovalo na brutální činy v Bosně pomalu. Události v Srebrenici však svět šokovaly a upozornili na selhání mírové mise OSN. Severoatlantická aliance zareagovala tím, že zahájila nálety na pozice bosenských Srbů, které nakonec v prosinci 1995 vyústily v Daytonskou dohodu, jež bosenskou válku ukončila. Mezinárodní trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii, který měl stíhat válečné zločiny spáchané během konfliktu, v roce 2001 prohlásil masakr v Srebrenici za genocidu. Několik klíčových osobností, včetně Ratka Mladiče a Radovana Karadžiče, bylo za zásadní úlohu v brutálních událostech odsouzeno.
1: Evropský parlament v roce 2009 přijal usnesení, ve kterém genocidu v Srebrenici odsoudil. Uctil oběti a vyjádřil solidaritu s jejich rodinami, z nichž mnohé stále neznají osudy svých příbuzných. Vyzval k tomu, aby byl 11. červenec vyhlášen v celé Unii za připomínku srebrenického masakru. Zdůraznil také, jak je důležité tyto události pojmenovat a uznat jejich krutost, aby bylo možné posunout se dál ke spravedlnosti a smíření. V roce 2015, u příležitosti 20. výročí masakru, Evropský parlament genocidu znovu odsoudil dalším usnesením. Tentokrát parlament zdůraznil, že je nutné, aby si političtí představitelé Bosny a Hercegoviny přiznali minulost a otevřeli tak cestu lepší budoucnosti. Vyzdvihl význam práce, kterou odvedl Mezinárodní trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii a potřebu urychlit soudní řízení s válečnými zločinci. V červenci 2015 během plenárního zasedání ve Štrasburku promluvil komisař pro digitální ekonomiku a společnost Günther Oettinger. Poslechněte si jeho slova.
2: Wir müssen auch eingestehen, dass Europa und die Welt, damit auch wir es damals versäumten, alles zu tun, um die Opfer zu schützen.
0: Musíme si také přiznat, že Evropa a svět, včetně nás, neudělali pro záchranu obětí vše, co bylo v jejich silách. Srebrenický masakr zanechal rány a jizvy nejen na Balkáně, ale i po celé Evropě. Zvlášť hluboce zasáhl Bosnu a Hercegovinu. A my máme morální povinnost na něj nezapomenout.
2: Und er legt uns fortdauernd die moralische Pflichtung auf, dies nicht zu vergessen.
1: Parlament vyzval k vytvoření vzdělávacích a kulturních programů, které by pomohly o takových krutostech mluvit a porozumět jejich okolnostem. Vyjádřil také podporu organizacím občanské společnosti, jako je Sdružení Matek z Enkláv Srebrenica a ŽEPA. Organizace tohoto druhu zásadně přispěly ke zvýšení míry informovanosti a podpoře usmíření. Obě rezoluce jasně ukazují, že Unie hodlá nejen předcházet tomu, aby se podobné zločiny opakovaly, ale i podporovat trvalý mír a stabilitu v regionu. Valné shromáždění OSN v roce 2024 vyhlásilo 11. červenec Mezinárodním dnem reflexe a připomínání genocidy v Srebrenici a uznalo tak nesmírnost této tragédie. Tento den dává prostor uctít památky obětí a potvrdit předsevzetí, které si mezinárodní společenství uložilo, že takovým zvěrstvům je nutné v budoucnu předcházet.
3: Tového rádia.
0: Genocida v Srebrenici je skutečně jednou z nejtemnějších kapitol nedávných dějin. Události z července 1995 vyzdvihují, jak zničující jsou etnické konflikty, a že v takových případech je naprosto nutný mezinárodní zásah. Každoroční uctění památky dne 11. července je nejen vzpomínkou na oběti, ale také výzvou, aby svět jednal a zůstal ostražitý vůči hrůzám, které se sebou genocida a etnické čistky nesou. Slavnostně připomíná, že pokud chceme, aby se dějiny neopakovaly, musí mezinárodní společenství dodržovat zásady lidských práv a spravedlnosti. Další podcasty si můžete poslechnout na Europarl Radio, internetovém rádiu Evropského parlamentu.
3: Man hört oft, dass die Gesetze der EU in Brüssel gemacht werden. Aber was passiert, wenn die Mitgliedstaaten sie nicht einhalten? Oder wenn sie sich nicht einig sind, wie diese Gesetze eigentlich zu verstehen sind? Hier kommt der Gerichtshof der Europäischen Union ins Spiel.
4: Der Gerichtshof ist das Rechtsprechungsorgan der EU. Er hat mehrere Aufgaben. Beispielsweise sorgt er dafür, dass das Unionsrecht in allen Mitgliedstaaten gleich ausgelegt und angewendet wird.
3: Das bedeutet, Staaten, Institutionen und Unternehmen befolgen alle dieselben Vorschriften. Und es bedeutet auch, dass die Rechte der Bürgerinnen und Bürger der EU geschützt werden.
4: Der Gerichtshof der Europäischen Union hat seinen Sitz in Luxemburg. Er besteht aus zwei Instanzen. Erstens dem Gerichtshof selbst. Er greift ein, wenn sich die Gerichte der einzelnen Staaten nicht sicher sind, wie sie das Unionsrecht auslegen sollen. In diesem Fall können sie den Gerichtshof um Klärung bitten, um eine sogenannte Vorabentscheidung. Er kann aber auch bestimmte EU-Vorschriften für nichtig erklären, also aufheben. Zum Beispiel, wenn sie gegen die EU-Verträge oder die Grundrechte verstoßen. Außerdem entscheidet er über Rechtsmittel, die gegen Urteile und Beschlüsse des Gerichts eingelegt werden und sich auf Rechtsfragen beschränken.
3: Die zweite Instanz ist das Gericht. Es beschäftigt sich hauptsächlich mit Rechtssachen, die von Einzelpersonen, Unternehmen oder Organisationen eingereicht werden, insbesondere wenn sie Entscheidungen der EU-Organe anfechten. Der Gerichtshof besteht aus einer Richterin bzw. einem Richter aus jedem EU-Mitgliedstaat. Sie werden bei ihrer Entscheidungsfindung von Generalanwältinnen bzw. Anwälten unterstützt, und zwar mit unabhängigen Rechtsgutachten, die sie verfassen. Die Gerichtsverhandlungen sind öffentlich und werden in alle 24 Amtssprachen der EU verdolmetscht.
4: Die erste europäische Staatengemeinschaft und Vorgängerin der EU war die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl. Auch sie hatte schon einen Gerichtshof. Sein erster Präsident war der italienische Richter Massimo Pilotti. In seiner Antrittsrede fasste er Ende 1952 den Grundgedanken des Gerichtshofs mit folgenden Worten zusammen.
5: I magistrati della Corte hanno un'aspirazione sola.
3: Die Richter des Gerichtshofs haben nur ein Ziel. Sich als des Vertrauens würdig zu erweisen, das ihnen von den Mitgliedstaaten entgegengebracht wird. Kurz, sich ganz dem Wohle der Gemeinschaft zu widmen.
4: Sehen wir uns nun genauer an, über welche Fälle der Gerichtshof entscheidet. Erstens entscheidet er über Rechtsstreitigkeiten, wenn Staaten gegen das Unionsrecht verstoßen. Zum Beispiel, wenn ein Mitgliedstaat eine EU-Richtlinie nicht ordnungsgemäß umsetzt.
3: Zweitens unterstützt er die Gerichte der Mitgliedstaaten, wenn sie Hilfe brauchen. Ist sich etwa ein Gericht in Italien oder Polen nicht ganz sicher, wie es eine EU-Vorschrift interpretieren soll, kann es den Gerichtshof um Klärung bitten.
4: Und drittens greift er ein, wenn Entscheidungen von EU-Organen angefochten werden. Wenn das Parlament oder die Kommission beispielsweise eine Verordnung erlässt und jemand der Meinung ist, dass damit die Grundrechte verletzt werden, dann kann der Gerichtshof dieses Gesetz für nichtig erklären, es annullieren.
3: Hier als Beispiel eines der bekanntesten Urteile des Gerichtshofs. Im Jahr 2017 definierte er Uber als Verkehrsunternehmen und nicht nur als digitale Plattform. Was dazu führte, dass das Unternehmen Uber seitdem anderen EU-Vorschriften unterliegt.
4: Was hat das aber mit unserem Alltag zu tun? Nun ja, egal ob wir etwas online kaufen, im Ausland arbeiten oder uns Sorgen um den Datenschutz machen. Die Gesetze der EU wirken sich auf viele Bereiche unseres Lebens aus. Und der Gerichtshof stellt sicher, dass diese Gesetze auch eingehalten werden.
3: Die Urteile des Gerichtshofs schaffen Präzedenzfälle. Sie prägen die künftige EU-Politik in Bereichen wie Migration, Klimaschutz, Verbraucherrechte und auf vielen anderen Gebieten. Wenn Sie also das nächste Mal von einer wichtigen Entscheidung der EU oder einem Rechtsstreit über digitale Rechte hören, dann können Sie sicher sein, dass der Gerichtshof der Europäischen Union im Hintergrund daran arbeitet, das Rechtsstaatsprinzip in der gesamten EU zu verteidigen.
4: Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert vom Europäischen Parlament. Noch mehr Podcasts bietet Ihnen Europal Radio, das Internetradio des Parlaments.
6: Cada año, la contaminación atmosférica causa cientos de miles de muertes prematuras en toda la Unión. Se la relaciona con enfermedades cardíacas, problemas respiratorios e incluso cáncer. Algunos contaminantes pueden dañar nuestro ADN, mientras que otros reducen la calidad del agua y el suelo y deterioran los ecosistemas. Por su parte, la contaminación acústica va en aumento, sobre todo en las ciudades. Y no solo repercute en nuestro sueño y nuestros niveles de estrés, sino también en nuestra salud a largo plazo. Estás escuchando el programa Apostando Fuerte por Mejorar la Legislación. Empecemos este episodio respirando hondo. A continuación, hablaremos de la contaminación atmosférica y acústica en Europa y te contaremos qué está haciendo la Unión para reducir su impacto en nuestra salud y en el medio ambiente. La lucha contra la contaminación atmosférica y acústica no se lleva a cabo de forma aislada. Se enmarca en la política medioambiental general de la Unión Europea, que está arraigada en los tratados y tiene por objeto proteger la salud humana, preservar los recursos naturales y promover el desarrollo sostenible. La contaminación atmosférica y la contaminación acústica son ámbitos de interés clave en esta estrategia medioambiental, junto con la acción por el clima, la biodiversidad y la transición hacia una economía circular. El núcleo de la política es el Plan de Acción Contaminación Cero, la hoja de ruta de la Unión para reducir la contaminación nociva y crear una Europa más saludable y sostenible. Empecemos con la calidad del aire. La Unión cuenta con normas estrictas, recogidas en la Directiva de Calidad del Aire Ambiente, que limitan contaminantes como partículas finas, óxidos de nitrógeno y ozono. La directiva exige a los países de la Unión que controlen la calidad del aire, publiquen datos e intervengan si se superan los límites. Las normas europeas se revisaron en 2024 para acercarlas a las últimas recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. En concreto, la directiva actualizada reduce en más de la mitad el límite anual de partículas finas, uno de los contaminantes más peligrosos. La Unión también fija techos nacionales de emisión para los contaminantes principales y adopta normas específicas para sectores como la industria, la agricultura y el transporte. El transporte por carretera es desde hace tiempo una fuente importante de contaminación. A lo largo de los años, la Unión ha endurecido las normas sobre emisiones que se aplican a turismos, furgonetas, camiones y autobuses, para limitar más estrictamente los óxidos de nitrógeno y las partículas finas. Estas normas regulan los vehículos de gasolina, diésel, híbridos e incluso eléctricos. Y el problema no se limita al transporte por carretera. La Unión también ha tomado medidas para reducir las emisiones del transporte marítimo y aéreo en el marco de su Estrategia Climática General. Entre ellas incluyen nuevas normas sobre combustibles sostenibles y transporte marítimo ecológico. En el sector industrial, la revisión de la Directiva de Emisiones Industriales ayudará a reducir las emisiones procedentes de grandes instalaciones industriales y explotaciones agrícolas. La nueva normativa entrará en vigor a partir de 2026. Pasemos ahora a la contaminación acústica, un problema menos visible, pero no por ello menos dañino. Aproximadamente uno de cada cinco europeos está expuesto a niveles de ruido que se consideran nocivos, sobre todo debido al tráfico. El ruido crónico puede causar estrés, trastornos del sueño y enfermedades cardiovasculares. También afecta a la vida silvestre. La Directiva sobre el Ruido Ambiental de 2002 exige a los Estados miembros que registren los niveles de ruido y elaboren planes de acción. Se ha avanzado, pero no lo suficiente. En el marco del Plan de Acción Contaminación Cero, la Unión pretende reducir en un 30% el número de personas afectadas por el ruido crónico del transporte para 2030. Si no se introducen nuevas medidas, es posible que este objetivo no se alcance en el plazo previsto. Para ayudar a reducir la contaminación acústica, la Unión también ha fijado límites específicos de ruido para el tráfico por carretera, los ferrocarriles, las aeronaves e incluso los equipos utilizados en exteriores. El Parlamento Europeo ha desempeñado un papel clave en el refuerzo de estas normas. Ha abogado constantemente por endurecer las normas de calidad del aire, mejorar su aplicación y fijar objetivos más ambiciosos. También ha asumido un papel de liderazgo en la respuesta a escándalos, como en el caso de las emisiones de Volkswagen, y ha defendido el etiquetado acústico para los automóviles y unos límites de ruido más estrictos. Aunque todavía queda mucho por hacer, la Unión está intensificando sus esfuerzos por reducir la contaminación atmosférica y acústica. Un cielo más limpio, unas calles más tranquilas y unas vidas más saludables están al alcance de la mano. Para más podcasts, sigue escuchando Europal Radio, la radio web del Parlamento Europeo.
7: A 2026-os Lux közönségdíj. Idén is 5 alkotás verseng az Európai Parlament és a European Film Academy Lux közönségdíjáért. A Christie, a Deaf, az It Was Just an Accident, a Love Me Tender és a Sentimental Value. A Christie című írfilmdrámát Brandon Canty írta és rendezte. A történet két testvérről, Christie-ről és Shane-ről szól, akik állami gondozottként más-más helyen nőttek fel, aztán hirtelen egy fedél alatt találják magukat. A feszültségektől korántsem mentes együttlét alatt egyszerre kell megbékülniük saját múltjukkal, hogy Christie jövőjéről helyesen dönthessenek.
8: Do you have any idea what you're throwing away, boy? You're never gonna get a foster home like that again.
9: You're Shane's brother, aren't you?
10: I am, yeah. Christie.
7: A filmet legelőször a 75. Berlini Nemzetközi Filmfesztiválon mutatták be, ahol elnyerte a kamaszokkal foglalkozó filmeknek szánt Generation 14 Plus szekció nagydíját. 2025. júliusában emellett elvitte a Galway Film Flav Fesztivál legjobb írfilmnek járó díját is. A Deaf című 2025-ös spanyol filmdrámát Eva Libertad jegyzi. A 2023-as Goya-díjra jelölt azonos című rövid film kiterjesztett változata. A Spanyolországban vidéken játszódó történet siket főhőse Angela gyermeket vár halló partnerétől Hectortól. A terhesség felszínre hozza az anyasággal kapcsolatos félelmeit, és azon aggódik, hogy hogyan tud majd kommunikálni születendő kislányával. A baba érkezése párkapcsolatát is alaposan próbára teszi, hiszen Angelának egy olyan világban kell gyermeket nevelnie, amely nem az ő szükségletei szerint működik.
11: Lia. Bonito. Un poco modernillo. Hey.
7: A filmet a világon először a 75. Berlini Nemzetközi Filmfesztiválon mutatták be, ahol a legjobb játékfilm kategóriában elnyerte a Panoráma közönségdíjat és a Sikály legrangosabb díját. Az It Was Just an Accident című iráni-francia-luxemburgi koprodukcióban készült thrillert Jafar Panahi írta és rendezte. Az éjszaka közepén egy összetört autót hoznak Vahid műhelyébe. Meghal valamit, ami miatt azt gondolja, hogy a kocsi vezetője ugyanaz a kormánytisztviselő, aki korábban megkínoszta. De az arcát sosem láthatta, így nem lehet biztos a dolgában.
12: میگم دوز این داروه شاید زیاد بده کارشو ساخته
13: نیم ساعت پیش چکش کردم الان فقط باید منتظر باشی
12: تا کی باید منتظر باشیم؟
13: تا وقتی که بهوش بیاد
12: چه فرقی میکنه بابا؟ چه بیهوش چه باهوش یارو میخوایم بکنیم تو گور
14: حق داره بدونه چرا گرفتیمش
12: نه بابا
7: A film világpremiérje a 78. Cannes Film Festival versenyfilm szekciójában volt, ahol elvitte az Aranypálma díjat. A Love Me Tender című francia filmdrámát Anna Cazenave-Combe írta és rendezte. Clemence a férjétől Laurent-tól való válása után évekig közös felügyeletet gyakorol fiúk Paul felett. Ám miután egy Sarah nevű nővel kezd új kapcsolatot, Laurent mindent megtesz azért, hogy ne láthassa többé a fiát.
15: Elle est un peu élevée comme ça?
16: Bah oui, comme ça. Allez, vous avez deux heures. Profitez. Hein.
7: A film a 78. Cannes Film Festival Un Certain Regard válogatásában mutatkozott be, ahol a Queer Palma díjra is jelölték. A Sentimental Value filmdráma a dán-norvég filmrendező Joachim Trier alkotása. Édesanyjuk halála után Nora és Agnes találkozik édesapjukkal, Gustavval, aki egykor híres filmrendező volt, de elhagyta őket, amikor még gyerekek voltak. Nora elhivatott színpadi színésznő lett, Agnes pedig a hagyományosabb családanyai életet választotta. A visszatérés reményében Gustav újra rendezni akar. Édesanyja háborús traumákkal teli tragikus életét szeretné feldolgozni. Nora nem vállalja el a főszerepet, így Gustav egy hollywoodi sztárt kénytelen választani helyette. A forgatás alatt Gustav megpróbálja visszaszerezni szakmai renoméját. De vajon képes lesz-e helyrehozni megtépázott kapcsolatát a lányaival?
17: Ha már így kell fordítani, mert szolgát rogul el, amin... Ja, viszont projekt.
18: Hva sa du?
17: Nei, det er jo en bra ting da, egentlig, men han skal lage film igjen.
18: Hvilket prosjekt da?
17: Det er det han snakket med deg om.
18: Min film? Den han skrev til meg?
17: Ja, den du ikke ville spille i.
7: A filmet először a 2025-ös Cannes Film Fesztivál versenyfilm szekciójában mutatták be, ahol széleskörű elismerést kapott és a nagy díjjal jutalmazták. A 98. Oscar-gálára Norvégia ezt az alkotást jelölte a legjobb nemzetközi játékfilm kategóriájában. A Lux közönségdíjra felterjesztett számos alkotás közül évről évre a filmszakma jeles európai képviselőiből álló Lux jelölőtestület választ ki 5-öt. A jelölőtestület tagságáról az Európai Parlament Kulturális és Oktatási Bizottsága dönt. Az 5 jelölt filmet az Európai Parlament fordító szolgálata az Európai Unió 24 hivatalos nyelvén feliratozza, idén a siketekre és nagyot hallókra is gondolva. A filmeket Európa szerte vetítik majd. A nézők a filmeket a Lux szavazási felületén értékelhetik egy 1-től 5 csillagig terjedő skálán. Az Európai Parlament képviselői szintén szavaznak majd, a rangsort így a nyilvános szavazás és a képviselők szavazatai együttesen határozzák meg, fele-fele arányban. A Lux közönségdíj győztesét egy 2026 áprilisi ünnepi ülésén hirdeti majd ki az Európai Parlament. A legjobb filmnek járó európai közönségdíj a Lux fontos társadalmi és politikai kérdéseket taglaló európai filmeket állít reflektorfénybe. Európa szociális, politikai és kulturális problémáira kívánja ráirányítani a figyelmet. Ezt az adást az Európai Parlament készítette. Podcastjaink meghallgathatók webrádió szolgáltatásunk a Europile Radio weboldalán.
19: Hay un dispositivo móvil tipo iOS, iPhone, iPad o Android.
20: Il nostro sito web è perfettamente compatibile con i dispositivi mobili come Apple e Android. Basta che apri Safari o il tuo browser preferito e vai su www.6023.it e tocca su Play. Il player ti farà ascoltare la radio alla massima qualità disponibile e potrai anche chattare con Facebook.
21: Radio 6023. Ascoltaci dove vuoi, quando vuoi.
22: Radio 6023.

0: sé, dile a él.
1: Dile no.
0: Let go.
2: J Balvin, Sky,
0: rompiendo el bajo.

perché tu c'hai bisogno di ridere di gusto e ti ringrazierò.

Thank you.